0: F1 Láďa Jakub. Prezident chce uklidnit spory mezi ním a vládou. V Rakousku nesjíždějte z dálnic kvůli kolonám, vrátí vás tam zpátky a dostanete pokutu. A v Česku je dnes zhruba 125 lidí s virem HIV. Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
1: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
0: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
2: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
0: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Zranění, respektive od této šelmy, napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
3: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tým. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
0: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Sviridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakuba Schopfa, se kterým prohrálo 36 setin sekundy.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Pondělí bude polojasné až oblačné a teploty letní až 31 stupňů Celsia naměříme. Hlavně tedy v nížinách.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Kriminálka v Brně vyšetřuje smrt dvou motorkářů na Masarykově okruhu. Hasiči ve Zlíně se pořádně nedostávají k problémovému požáru budovy 34. A Lounsko bude částečně bez vlaků. Nepojedou přes řeku Ohři u Šatce. Láďa Jakub má další informace. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech, na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žatce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pondělí bude většinou polojasné až oblačné. Teploty najdeme u 31 stupňů Celsia.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A ve studiu F1 Láďa Jakub. Prezident chce uklidnit spory mezi ním a vládou. V Rakousku nesjíždějte z dálnic kvůli kolonám, vrátí vás tam zpátky a dostanete pokutu. A v Česku je dnes zhruba 125 lidí s virem HIV. Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí, zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. Rodiště Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Zranění, respektive od této šelmy, napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
4: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tým. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Svyridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakuba Šopfa, se kterým prohrál o 36 setin sekundy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude polojasné až oblačné a teploty letní až 31 stupňů Celsia naměříme. Hlavně tedy v nížinách.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Kriminálka v Brně vyšetřuje smrt dvou motorkářů na Masarykově okruhu. Hasiči ve Zlíně se pořádně nedostávají k problémovému požáru budovy 34. A Lounsko bude částečně bez vlaků. Nepojedou přes řeku Ohři u Šatce. Láďa Jakub má další informace. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádějí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z dřevnice, a kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve třech krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žatce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pondělí bude většinou polojasné až oblačné. Teploty najdeme u 31 stupňů Celsia.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: My vás moc zdravíme, přejeme hezké ráno.
2: Krásné ráno, zprávy, jak Katka Vavřínová.
3: Pěkné ráno, sucho dopadá i na pěstitele zeleniny. Janek Sinner obhájil wimbledonský titul a uzavírku hlásí z D35 směrem na Chrudim. Začíná hlavní sezóna tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje zejména počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale Frekvenci 1 řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
4: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
3: S úrodou zeleniny už zamávaly kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Celkem 6 jednotek hasičů bude až do dnešního rána střežit doutnající trosky výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou ve čtvrtek ráno pohltil rozsáhlý požár. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se během dneška bude řešit uvolnění ulic, které jsou zatím uzavřeny kvůli bezpečnosti. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš v neděli na síti X potvrdil, že úřad bude od dneška otevřen. 73letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem, oznámila horská záchranná služba. Italský tenista Janek Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England klubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme maxima kolem 25.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: Komplikace hlásí z D35 i Pražského okruhu.
5: Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce začalo dnes omezení ve směru na Chrudim. Dálnice je neprůjezdná na 157. kilometru. Objízdná trasa vede přes exit 157, dále přes Ostrov a Stradouň. Na Pražském okruhu počítejte se silným provozem. Zpomaluje se u sjezdu z hradecké dálnice D11, po pojíždě budete po Štěrboholskou spojku. Zdržení je tam do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Ze zpráv je to vše, startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou a Mírou.
1: A my vám přejeme, ať se vám do nového pracovního týdne vstává. Dobře, já jsem začal, tím jsem si vypnul mikrofon.
2: A nejenom sobě,
1: začíná
2: ale
1: to,
2: i mě.
1: Teď jsem ho vypnul marketě.
2: Začíná to vím, ano, tak
1: a
2: začíná.
1: Tak a můžu odejít, ne, asi, co?
2: Asi.
1: Takže není to Markéta, je to Katka.
2: Pro tento týden splněno.
1: No, protože tento týden my jedeme na první kemp.
2: Jo, a ty máš strach, já že to nestihneš vlastně.
1: Je to až na Lipně, teď to je dálka,
2: no,
1: přeci.
2: Jasně, to je až u hranic. Já si pamatuju, že jsem tam jednou jela s kolegou, on už tady teda nepracuje. A jeli jsme spolu, a bylo to teda v zimě, budíš mu to omluvou, a jeli jsme na sjezdovku. A on tak jako najednou říká, ty jo, proč jsou tady všude ty německý nápisy? Takže tímto zdravím Jirku.
1: Já, nám se tohle stalo s kapelou. My jsme omylem přejeli až na hranice, když jsme jeli někam a bubeník se začal vzadu ztrácet, byl celý zelený. Tak jenom, co je? Já mám tady pytel trávy. Tak bacha na to. Hezké ráno.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: bude všechno už jenom lepší. Lubka dostala kávu.
1: Je to tak. Dnes už nemůže být špatně v podstatě.
0: Tak jo, držme si palce. Teď jsou tu horoskopy. Hezké ráno.
1: Dobré jutro.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem. Vítejte u pondělních horoskopů. Dnes je den hlavolamů. Svátek slaví Markéta, Margareta, Margit a taky Megan. Gratulujeme. Slunce a luna v raku zvýší kouzlo vaší osobnosti i váš erotický potenciál. Milujete život se vším, co k němu patří. Co čeká raky? Máte úžasnou podporu hvězd. Láska pro vás mnoho znamená. Budete-li v pohodě bude i vaše okolí. Lvi, dnešek bude klást větší nároky na váš čas i pozornost. Věřte sami sobě a výsledky se dostaví. Pane, dostanete příležitost ukázat, co ve vás je. Přesvědčte okolí, že jste člověkem na svém místě. Váhy, kde si na dovolené naberete nový dech, postavíte sami sebe do centra pozornosti. Štíři, léto s vámi dělá divy. To, co jste si před pár dny neuměli představit, se nyní může stát realitou. Střelci, akční pondělí vás přivede do varu, což může způsobit komplikace. Hlavně nic razantně neřešte. Vyčkejte. Kozorozi, dnes prosím nic neberte na lehkou váhu a v určité záležitosti zachovejte diskrétnost. Rozhodně by vám neprospělo svěřovat se s důvěrnostmi jiným lidem. Vodnáři, milostné jiskření a schopnost riskovat budou magnetem dneška. Vaší umanutost ocení jen ten, kdo má odvahu. Ryby, máte úžasnou schopnost stmelovat lidi podobného smýšlení. Umíte je povzbudit i promluvit jim do duše. Berani, ve vztazích můžete očekávat lekce i testy a štěstíčko může malinko pokulhávat. Býci, zadaní prohloubí svůj vztah. Svobodní býci mají šanci potkat spřízněnou duši. Blíženci, chcete-li si užít prima den, nečekejte pasivně, že se něco změní. Občas je třeba i zariskovat, aby se ledy pohnuly kupředu. Milí přátelé, máte šanci prožít krásný letní den. Otevřte svá srdce, vám to neublíží a partnera to potěší. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dáme něco na start nebo restart. Vlastně, jaký je v tom rozdíl? Dát start něco na start a dát něco na restart.
1: No to už je po druhý. To když nevíde start,
0: to musíš restartovat.
1: Tak musíš dát restart. Je tu Jana s Mikešem a samozřejmě pondělní for.
2: Do Itálie přijede Čech, jo, rybář. Přijede k tomu moři, sedne si na to molo, nahodí to. A nejenom zasekne a vytáhne zlatou rybku. A rybka hned spustí. Signore, signore, duo, dvě přání a splnila, když by mě pustila. Čech si tak říká, to je u nás normálně rybky zlatý. Plněj tři přání a tady jsem, tak jsem v cizině, tak asi dvě. No tak dobrý, tak jo. No tak co chtěla, řekla. No nevím, tak třeba aby bylo moře plný piva. Třesk, bum, plesk, šrána, moře plný piva. Tyjo, dobrý. To ještě pochudná říká, no to je dobrý. No tak řekla ještě druhý přání, musela říct, tak dělala. No nevím, no tak snad ještě tři lahváče na ráno.
3: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vyváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
0: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Tady řešíme s Lubkou počasí, protože jak už jsme tady mluvili o tom kempu, tak my tento týden odjíždíme na první a to je na Lipno. Koukal jsem na předpověď, zvláštně se to tam honí a říkal jsem si, že snad budu muset zavolat Dáše Honcovi a zeptat se jí, co znamenají ta procenta toho deště.
1: Hele,
0: protože
1: ale
0: já se v tom opravdu jako nevyznám.
1: Pojďme se domluvit, že klidně jako zavoláme Dáše někdy tamhle ten týden, že bychom to
0: zjistíme,
1: zkusili,
0: co znamená,
1: zkusili probrat,
0: protože
1: jo?
0: Protože ty to odevřeš a je tam třeba napsáno 70% deště.
1: Počkej, já jsem na to koukala včera, no. Vypadalo to líp, než to vypadá dneska.
0: Zhoršilo se to. Tak ono to tak je. A ty si potom ten den rozklikneš a zjistíš, že je tam třeba jenom 10% pravděpodobnost deště mezi, já nevím, 10. a 2. hodinou. Hmm. Takže nechápu, co znamená to celkový číslo.
1: Každopádně trošku se bojím, že 85% deště...
0: Už je relativně dost.
1: To už jako...
0: Ale když na to klikneš na ten den,
1: no,
0: tak je. Tam uvidíš pod tím ten graf.
1: No, ten tam vidím. No. A to taky nevypadá.
0: Tak jo, kolik tam je? Tak je tam tolik, ukaž
1: to. Ty se v tom vyznáš asi víc, ale myslím si, že začínáme ve dvě a že ten pík jako je tam ve dvě.
0: Ukaž. Najdu všechno, hele, řeknu ti to úplně přesně.
1: Bude pršet.
0: No vůbec právě.
1: Vůbec?
0: No mezi...
1: druhou a sedmou.
0: To je právě ono, o čem tady mluvím. Kolem poledne má být asi tak 15%.
1: Ano.
0: Deště potom zhruba ve 3 hodiny vůbec žádnej. Pak před 6 zase asi 15%.
1: Prosím, a to je právě a nesčítají oni ty procenta?
0: Já vůbec nevím. Musíme zavolat Dáše a zeptat se jí. Jo?
1: Dášo, co znamenají ty procenta? A Dáša nám řekne, přátelé, procenta, to je 5. třída základní školy.
0: Tak nic, tak hezké ráno.
1: Tak nic, počasí nechceš?
0: Já nevím.
1: 27 rychlosti. Až 31 dneska. Severovýchod, to znamená tam někde jakože v Ostravsko, Zlínsko a tak tam teploty okolo 25.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřeby.

0: 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Zatát. Opravdový elektrospecialista.
2: I letos v létě jedeme s vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
0: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Teď je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy.
5: Má je Katka Vavřínová. Pěkné ráno. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády řekl, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl čas. V Česku roste zájem o cestování vlakem. V prvním čtvrtletí přepravili vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o víc než 2,5 milionu víc než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity, píše to web veřejnoprávní televize. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a taky brněnské letní kino Janáček.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Dopravní omezení začalo na D35.
6: Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce začalo dnes omezení ve směru na Chrudim. Dálnice je neprůjezdná na 157. kilometru. Objízdná trasa vede přes exit 157, dále přes Ostrov a Stradouň. Na Pražském okruhu počítejte se silným provozem. Zpomaluje se u sjezdu z hradecké dálnice D11, po pojíždě budete po Štěrboholskou spojku. Zdržení je tam do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
4: A přejeme hezké ráno, mistr Šarivary a Lubka.
7: Krásné ráno. Pojďme se podívat za víkendem. Já jsem jela na Moravu, jeli jsme za babičkou.
4: No.
7: A nestali jsme náhodou ve stejné koloně? Strašná kolona na D1. Taková, že se nehnula.
4: Já jsem to jako nějak projel, ale hezký to nebylo.
7: Hezký to nebylo. Já jsem jela asi o trošičku pozdějiš a já jsem si to teda opravdu prohlídla se vším všudy. A hrozně hezký okamžik. Stojíme na D1, fakt se to nehne.
4: Zvláštní kombinace ve větě. Hrozně hezký okamžik, stojíme na D1.
7: Fakt se to nehne.
4: No.
7: A najednou v tom autě, já nevím, asi 5 aut před náma, prostě někdo vyhodí obal z toho, z auta, z okýnka ven, do toho středového pruhu. A za chvilečku se otevřou dveře za tím autem a vystoupí takovej jako fakt nabušenec. Jako nechtěl bys ho potkat. Prostě někdo, kdo dělá vyhazovače, že jo? Ten vyleze ven, sebere ten papírek,
4: zaťuká na okno
7: a hodí ho tomu frajerovi zpátky do auta. Jsem říká, to je tak hezký, jako tak hezký. Tohle by se mělo dělat prostě se všema, protože pak jsem jela, koukala jsem to, tam je toho strašně moc v tom středovém pruhu naházenýho.
4: Bordel.
7: No, je prostě víc bordelu než nabušenců. No. Takovýhle nabušenci by měli být na dálnici, já házet to zpátky všem.
4: No a teďka si vím, že sedím takhle v autě, se na mě, A přede mnou z okýnka vyletí papírek. Mm-hmm. Tak já vylezu z toho auta, vezmu ten papírek, hodím ho dovnitř a tam sedí ten nabušenec. Jo?
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížil.

při každém slově. Přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich je stany v činy a já tu zůstanu. Ztracené malý jistké pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dárci tiše vzlétnou, vy

0: Hezké ráno přejeme z frekvence 1 v 6 hodin 43 minut. Pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak a něco tady mám.
1: Dobře.
0: Víkend beze sporu ve znamení tenisu.
1: Jasně.
0: O tom žádná, samozřejmě.
1: O tom žádná.
0: A já se tě ptám, kdy se tenis objevil? Kam bys tak flákla začátky tenisu?
1: Tak rozhodně před Saturnina.
0: Tak, touhle logikou bych nešel, ale dobře, rozumím.
1: Takže začátky tenisu, no podle mě to bude někde 1800. No možná, jako jde ti o úplný začátky. Jako,
0: začátek tenisu,
1: tak to bude ještě dřív samozřejmě.
0: To smrdí buržoustama, že jo, to je jasný.
1: To si nedokážu tak jako... Nic, ale tak jako chtěla se, hele, říkám 19. století.
0: 19. století, typu je Lubka, zkuste taky popřemýšlet a za chvilku se na to mrkneme.
2: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1, tak jak je to s tím tenisem? Kdy se objevil tenis? Já jsem typovala nějaké to 19. století, 1800 něco.
1: No, ono v podstatě jako nejseš úplně jakoby blbě. Protože ten novodobý vzhled toho tenisu, tak ten by mohl být někde zhruba takhle. Ale pozor, hra pochází ze středověké Francie,
0: ano,
1: kde je doložena k roku 1275. 1275. Rozdíl je v tom, že se to hrálo rukama.
0: Jakože...
1: Že pinkali rukama do těch míčů.
0: Jo.
1: Prostě taková... Já, jak volejbal, vlastně, když
0: jasně,
1: si to vezmeš, tak takhle
0: nějak
1: podobně. Ale
0: vlastně to nebyly asi tenisáky, ne? Nechceš tenisáky, aby dostat do dlaně.
1: A nejlepší by bylo, kdyby jeden hrál raketou a druhý rukama.
2: Ráno frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: 7. Přejeme vám hezké pondělní ráno, to nejlepší z muziky pro vás samozřejmě máme, bude Eva Farná.
1: Taky pan Zubař?
2: Ano.
0: Je a budu muset zubařit za 2 týdny. A je to ta návštěva, která bolí.
1: Jo, je to i s vrtačkou, ne? Nebo s peněženkou?
0: S placením, no. A dost. Naproti mají Safe, naproti mají Káču, tak možná, že bych to vyřešil takhle.
1: Jo, takhle, takhle. No a taky prachy. V posledním slově 35,5 tisíce. Všechno probereme za malou chvíli.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
3: Říkají mu rady. Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
9: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
8: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
12: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
15: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme krásné pondělní ráno.
1: Zprávy přináší Katka Vavřínová. Hezké ráno.
16: Dobré ráno. V Čelákovicích hoří hala. Objekt se zbortil. Vláda bude řešit krizovou legislativu a provoz housne na D7 směrem na Prahu. V Čelákovicích hoří hala o rozměrech 100x50 metrů čtverečních. Objekt se zbortil. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu. Lidé v okolí nemají větrat. Podrobnosti zjišťujeme. Záměrem revize krizové obrané a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se dnes bude zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá taky materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Na českých polích pěstitelé sklízí zeleninu. Úrodu ale ovlivnily jak jarní mrazíky, tak i přetrvávající sucho. Jak se to promítne do konečných cen v obchodech, ale nejde ještě říct, řekl Frekvenci 1 šéf zemědělského svazu Martin Pícha. Záležet podle něj bude i na situaci v Evropě.
2: Stejně jako v čeští ovocnáři měli problém s mrazy i Polsku. Polsko je dneska největším producentem například jablek, to znamená, lze očekávat, že se to může promítnout do vyšších cen konzumních jablek a v konečném důsledku i do vyšších cen pro spotřebitele v obchodech. Takže to samozřejmě možné je, ale jinak většinou Česká republika, její trh je velmi malý a v rámci té Evropské unie, to znamená, nás bude ovlivňovat ta situace v těch dalších zemích.
16: Základních obilovin se sklidí necelých 647 milionů tun. To je skoro o 16% méně než loni. Ještě hůř dopadne řepka. Ukazuje to první odhad Českého statistického úřadu. Dnes začne Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály. Ovlivní to provoz na magistrále, kde ale zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. A dotkne se cestujících na letiště a parkování u hlavního nádraží. Zastávky expresní linky na letiště a dálkových autobusů se kvůli pracím dočasně přesunou do Opletalové ulice. Rekonstrukce potrvá do roku 2028. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kravlařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na prsařské 50.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
16: Ráno čekáme polojasnou oblohu, během dne čekáme polojasno, na severovýchodě a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Denní teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme maxima kolem 25.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
16: Provoz houstne na D7.
17: Provoz houstne na příjezdu do Prahy od Slaného po dálnici D7 u letiště Ruzině. Ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru nájezdu z Barandova je uzavřen připojovací pruh kvůli opravě. Regulují se již vjezdy do tunelu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
16: Přehled zpráv je u konce, teď už mají slovo na Frekvenci 1 Lubka s Mírou.
0: A hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno a dobrou chuť, protože přátelé, dneska je den hranolků. Hranolka nebo ten hranolek? Zásadní záludná otázka, jo?
16: Já taky říkám, jako ta hranolka.
0: Podej mi hranolku.
1: A podle čeho to tak asi může být, ta hranolek?
0: Ta hranolka, myslím.
1: Ta hranolka, no.
0: No nevím, ale já teď byl na Moravě zrovna, v Brně a byla tam taková rodinka, říkali byste nějakou limonádu. A říkám, máme tady domácí limonády, jakou byste chtěli? Máme pomerančovou, zázvorovou, rakitníkovou a okurek.
1: A okurek. Hmm.
0: Říkám, proč neřekla okurekovou teda?
1: Okurekovou.
0: No takže co je správně?
1: Už je povolený obojí. Hmm? Ale byla doba, kdy to povolený obojí nebylo, ale tak nějak jsme si tu češtinu
0: dokázali. No teď je nová doba tady v tom, že jo, korektní. Takže
1: vybojovat. Ano, jsme genderově vyvážení, i co se jídla týče. Už je povolený obojí, ale byl to ten hranolek, že jo, podle hranolu, podle toho tvaru, že jo, to je jasně. Podle vlastně
0: ale
1: jako ten
0: hranolek se identifikuje jako ta hranolka.
1: A je to vyřešený.
0: A je to vyřešený, dobře.
1: Ne, povolený už je obojí, takže můžeš říkat...
0: A u
1: tý
0: okurky,
1: říkat,
0: nevíš, co myslíš? Ten okurek a ta
1: to
0: okurka.
1: To si myslím, že není povolený obojí.
0: Tak každopádně... proč to říkáte?
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Pondělní ráno za ten 13. července, pokud je pro vás 13 šťastné číslo, tak držíme palce.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Na telefonním čísle 257-400-999 hrajeme právě teď o peníze. Máme jich pro vás 35,5 tisíce za jedno jediné slovo.
0: Já jsem zase hazardoval o víkendu.
3: Ty jsi hazardoval?
0: Já jsem zase hrál.
3: Co jsi hrál?
0: Víš, jak vždycky nadávám, že jako dáš do spotky takových peněz a nevyhráš nakonec nic.
3: A vyhrál jsi?
0: Tak jsem si říkal, když tady padají ty miliardy v těch jackpotech různých, tak si říkám, zkusím to, to stojí jednou tolik, ta sázka. A vyhrál jsem pajdu.
3: To
0: nebudu
3: dělat. A kolik tě to stálo?
0: No 500, no. A, takže...
3: Jo, takhle jednou tolik.
0: No. Takže u nás je to jistější, jsem chtěl říct, prosím vás, jo, ta pravděpodobnost, jo. Že, kolik si říkala, že tam máme?
3: 35,5
0: tisíce korun pro jednoho z vás na čísle 257, 400 a 3 devítky. Držíme palce, no, tak uvidíme.
3: Pojďme na to. Kdo pak tam? Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Dobré ráno, tady Květa z Litvínova.
3: Zdravíme do Litvínova, Květuš. Tak.
0: Máme tady fotra na tripu, to je Pepa Vrtal, takovej sympaťák, a nechal nám tady tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: No.
4: Nálada.
3: Tak to pojďme prověřit.
0: Zkusme náladu. 35,5 se říkala. Mhm.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není to nálada.
3: Bohužel, bohužel.
0: Květi, není, snad jsme vám tu vaši neskazili moc.
4: No.
0: Květo, mějte se fantasticky. Hezké ráno, zdravíme. Tak my přihodíme 500.
1: Takže za hodinu hrajeme o
3: 630 tisíc korun.
2: Poslední slovo.
1: Anet, řekněte to za celebritu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: už ne. Eva Farná na Frekvenci 1 zpívala tam o tom, když už není na co si připíjet. Já byl teď v Brně o víkendu.
1: Tam je vždycky si na co připít.
0: Tam je všechno jinak, to je úplně fakt
1: opravdu... Hlavně tam je vždycky čím si připít.
0: Opravdu úplně jiná planeta. A překvapuje mě, že to Brno vždycky umí vlastně něčím překvapit. Jo, to, co tam se děje, není v žádném jiném městě, tady minimálně tady u nás v Čechách a nebojím se říct i na Slovensku a ve Slezsku a tak.
1: Jo.
0: Protože teď jsem tam přijel a tam začali nově, už tak je tam velmi divoko v noci. Mm-hmm. Ulice plný lidí, kteří se tam baví a chodí, popíjí se tam. Tak teďka na jednom z náměstí na Zelňáku,
1: ano.
0: Tak se tam objevil aparát a je tam taková veřejná diskotéka vlastně.
1: Mm-hmm.
0: Pochopil jsem to tak, jako protože...
1: Ale bývá to i na Svobodňáku.
0: Jo, tak tohle bylo na Zelňáku. Mm-hmm. A teď tam byl prostě ten aparát, hráli tam různý písničky, většinu z nich jsem neznal teda. A teď tam pod tím bylo třeba 100 lidí, kteří zpívali společně s tím. Tak jsem si říkal, solidní mejdan. Jako už to tam hodně rozjížděl a ráno na mě vyskočilo virální video asi o 2 hodiny později, kdy už jsem tam nebyl.
1: Ty tam bylo krát 100 lidí.
0: Krát 100 lidí, půlka z nich byla v kašně do půl těla, tancovali v té kašně. Ale není to tak, že by to byla nějaká jako brutální nalejvárna. Jo?
1: Jak ne, si tak může... tam je ne. Prostě dobrá.
0: To je opravdu hlada. Jenom zábava a hrozně mě to překvapilo. A do toho tam takový ty plážový lehátka, jo, víš, kde si můžeš vyvalit. Opravdu Brno se posouvá neuvěřitelným způsobem dopředu, co se týče právě téhle zábavy, ať už je léto nebo zima. A samozřejmě i třeba té gastroscény, která jde opravdu raketově dopředu. Já se jenom děsím toho, aby si toho nevšimli v zahraničí a neudělali tam přímý linky Praha-Tokio.
1: Praha-Zelňák.

0: Krásné pondělní ráno na frekvenci 1 za minutu půl osmé. Jaké nás čeká počasí? Přehled o tom má meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Pondělní počasí bude kopírovat to nedělní. V severovýchodní části našeho území bude oblačnosti nejvíce, oblačno. Přechodně se může ojediněle vyskytnout i dešťová přehánka se srážkovými úhrny do 3 mm. Na zbytku území Česka bude teď ráno a dopoledne ještě jasno. Odpoledne se ale začne opět vytvářet kupovitá oblačnost, ze které žádné srážky vypadávat nebudou. Znamená to jediné. Na území Česka se i nadále bude prohlubovat sucho. Nejvyšší odpolední teploty nás ale budou lákat v vodě. O odpoledních maximech naměříme 27 až 31 stupňů Celsia. Pokud budete vyrážet do horských oblastí, tam počítejte s teplotami v 1000 metrech na horách také vysoko, nejčastěji kolem 24. Ať jste v nížinách nebo na horách, nezapomeňte opalovací krémy, UV index je na vysokých hodnotách.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rád.

0: lidi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: Přesně v 7:30 začínají další zprávy.
2: Na je Katka Vavřínová, krásné ráno.
3: Dobré ráno, v Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek, hala se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Uvedli to na síti X. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Íránské revoluční gardy hlásí údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Předcházely jim americké údery na vojenské cíle v Iránu. Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 000 úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině se to týkalo lidí starších 65 let.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: A doprava houstne po nehodě na D7.
5: Dopravní nehoda se řeší na 61. kilometru dálnice D7 směrem na Chomutov. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez žení. 15-minutové zdržení čeká řidiči jedoucí po dálnici D7 od Chomutova před sjezdem na letiště Ruzině. Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A taky Míra s Lubkou, ať se vám hezky vstává.
2: Krásné ráno, ráno s datem 13. července, přesně před 60 lety, bylo v New Yorku založeno hnutí Hare Krishna.
1: Ale... Tohle je z Vlasů.
2: Z Vlasů. Skvělej muzikál, skvělej. A vlastně pořád takovej mladej, řekla bych. Nevím, jestli by to řekli moje holky.
1: To můžeš zkusit zeptat. Tak, Hare Krishna, to je vlastně napříč celou planetou. Minul jsem zrovna taky je potkal, možná jak jsem byl na cestách, ale už nevím, jestli to byla Belgie, Holandsko, ale taky tam byly. Přemýšlím, kde já jsem je vlastně zahlédl poprvé.
2: A já to vím, kde jsem je zahlédla poprvé. Já to vím úplně přesně a byla jsem z toho strašně jako překvapená. Protože to jsme byli překvapení tenkrát úplně ze všeho. Byl rok 90 a mě tenkrát pozval Strejda do Švýcarska, který tam žil. A já jsem tam přijela a poprvé v životě jsem tam potkala kršnovce.
1: Mm-hmm. Ve Švýcarsku, že to bylo Das Hare?
2: V Cirichu.
1: No?
2: Bylo to v Cirichu a pamatuju si to jak dneska, jak jsem z toho byla strašně, já jsem byla tenkrát teda překvapená ze strašně moc věcí, jo.
1: Tohle tomu nepřidalo úplně.
2: Třeba jsem tam poprvé v životě potkala feťáky.
1: Aha.
2: Na nádraží, že jsme přijeli brzo ráno, přijeli jsme o hodinu a půl dřív. To tenkrát jezdili autobusy dřív, to tenkrát měli předchozí. Teď už mají jenom zpoždění, ale tenkrát to bylo, nebo jak se tomu říká, asi předchozí.
1: Prostě přijel brzo, no.
2: Přijel brzo, no. A teď oni tam spali na tom nádraží. Já jsem tam poprvé v životě viděla takhle jako lidi, co tam spali a vedle nich byly injekční stříkačky. Vlastně to byl pro mě jako takovej dost velký šok tenkrát, jako západní feťáci a kršnovci.
1: A do toho čokolády v obchodě,
2: no jasně,
1: a všude barvy.
2: A igelitky.
1: No ježišmarja. A kola v plechovce, která taky byla plná, nebyla to prázdná.
2: A nebyla naplněná rejží.
0: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: To byly Offspring a Frekvence 1 s vámi. Přejeme hezké ráno, míříme opět na cesty.
1: Přesně tak, teď Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi samozřejmě i tento týden. A pozor, je to poslední týden, kdy se můžete zapojit do soutěže.
0: Poslední už, jo.
1: Poslední, no.
0: Teda smutný. Tak, přátelé, pokud milujete fotbal a dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom dobře poslouchejte, v restauracích a barech označených samolepkou Food Mark, je to většinou na dveřích, si můžete užít skvělou fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o parádní ceny.
1: Je to jednoduché, stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: Tak, po celé republice, to už samozřejmě víte, jezdí náš kolega Tomáš Fíla se žlutým autem plných krásných červených cen. Tome, slyšíme se, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré ráno, samozřejmě, že se slyšíme, a k těm cenám 500 korunový voucher do restaurace
0: Sisku Food
2: Mart, k tomu plážová osuška, plážová taška, no a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola a nemůžou chybět ani ty luxusní brýle.
1: Otázkou to máme je, u sebe. Kde?
2: No kde, kde, to je úplně jasný, Masarykovo náměstí v Jihlavě.
0: No podívej se, tak ty jedeš do Lubky
1: mého rodného města.
0: Hezky.
1: No, no tak, tak je... Tak pozdravu.
2: Tak zavolám příbuzným, ať tam máme Hujerovi trochu, ne?
1: Jo, jo, jo, tak jo, tak je čekej.
0: Takže dneska teda 10.00, budeš schován někde teda v rámci toho podzemí, najděte si mě.
1: Přesně.
0: Jo, to by byla bojovka.
2: Takhle, ale pozor, jihlavský podzemí svítí, takže já jedinej tam budu svítit.
1: Přesně, přesně. Ale bylo by to zajímavý udělat to někdy takhle, jako že se schováš do podzemí, nikoliv na náměstí.
0: A není to to podzemí, kde straší?
1: No tak jestli svítí, jo, tak straší.
2: Tak takže když bych tam byl já, tak je to tutovka, že jo?
0: Takže Tome, dneska 10.00.
2: Masarykovo náměstí 10.00, Jihlava, první, kdo přijde, dotkne se, má tenhle kopec letních cen pěkně v ruce.
0: Tak jo, Tome, šťastnou cestu a hezké ráno, my
1: se
0: slyšíme.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Krásné ráno, čau.
1: A jenom doplníme, že mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
4: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat, a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motokrosový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.

0: A hezké ráno, v 7 hodin 52 minut vás všechny moc zdravíme. Řešili jsme tady ucpanou D1 ráno.
1: Ano, ano,
0: že
1: jsi
0: tam postála.
1: Že jsem tam postála, že tam byl ten frajer, za mě velký frajer.
0: Píše mi Eva.
1: Ano.
0: Jo. Píše hezké ráno, Míro Lubko, co se týká stání na dálnici, kdysi jsem se vracela z Prahy a dálnice stála kvůli bourání mostu.
1: Jo, jasně.
0: Z osobáku vedle nás vysedli lidé, vytáhli housle, basu, klarinet a cymbál a začali hrát nezapomenutelný zážitek.
1: To je krásný, tohle je samozřejmě krásný, když se stane na dálnici.
0: Eva nás zdraví z Krkonoš, z dovolené.
1: Tak taky.
0: Ať si to tam hezky užíváte. My posíláme to nejlepší z muziky, tohle jsme naslibovali. Nicky Man právě teď 8 minut před 8 hodinou. Hezké ráno.
1: Krásné pondělí.

0: Sunshine Reggae dneska bude, když ty mraky se tam objevují do další dnu.
1: Ale mě to nevadí. Hmm. Já v podstatě potřebuju zalej zahradu. Jako, tak ať
0: počkáš na déšť.
1: To zvadne. No včera jsem zalejvala, že jo. Večer jsem se vrátila a přivítali mě žlutý listy, tak jsem si říkala, a je, no. Tak jsem zalila, no. Hmm.
0: No tak jo, tak máme pro vás peníze do příští hodiny. 630 000 korun čeká na jednoho z vás. Držíme palce, za chvilku si dáme zprávy.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
6: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z Fondu zábrany škod.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Bychom byli úplně přesně minuta po 8 hodině.
1: A zprávy je Katka Vavřínová.
8: Dobré ráno. V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Kojenecké mléko s toxínem bylo v Česku víc než rok a popojíždět budete na D7 i na Pražském okruhu. Hasiči likvidují požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích nedaleko Prahy. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevycházeli z budov a nevětrali. Hasiči zasahují u požáru haly o půdorysu 100x50 metrů a došlo ke zborcení objektu. Celý zásah probíhá pouze zvenčí. Na místě je 21 jednotek. Hasiči pravděpodobně na místo povolají těžkou techniku a speciální řezací zařízení. Kobra. V České republice je nebezpečné kojenecké mléko se složkou z Číny. Je tu ale už měsíce a přišlo se na to až v posledních dnech. Rodiče tak nevědí, kolik tohoto kontaminovaného mléka jejich děti vypily.
9: Podle serveru Seznam zprávy bylo do Česka přivezeno zhruba 650 000 balení jedovatého kojeneckého mléka, které až později úřady označily za nebezpečné. Zpátky od konzumentů se podařilo dostat zhruba 132 000 balení. U zbytku není z veřejných údajů jasné, kolik děti vypily, kolik rodiče vyhodili a kolik litrů jim mohlo zůstat ještě doma. Zdrojem kontaminace byl podle státní zemědělské a potravinářské inspekce ARA olej vyráběný v Číně. Toxin se jmenuje cereulit. Může vyvolat zvracení, průjem nebo bolesti břicha. Hladě Jakub, frekvence 1.
8: Máme před sebou nadprůměrně teplý týden. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou Jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se taky vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Pardubický basketbal je na vrcholu. Město se připravuje na hvězdné týmy, které přijedou do města Perníku změřit síly.
10: Už samotný postup do hlavní soutěže jedné z nejprestižnějších evropských klubových lig je pro celou organizaci i město obrovským milníkem. Poté, co hráči zdejší Bexy vybojovali stříbro v lize, se basketbalisté Pardubic v nadcházejícím ročníku představí v hlavní fázi prestižní Basketball Champion League. Los v Ženevě jim do základní skupiny přisoudil velmi atraktivní protivníky. Fanoušci se tak mohou těšit na špičkový španělský tým z Malagy, silnou italskou Regianu a také na litevský Juventus. Oldřich Tomáš, frekvence 1.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
8: Ráno nás čeká ještě slunečná obloha, během dne bude polojasno, na severovýchodě a severu území čekáme přechodně víc oblačnosti, na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme 25.
5: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Kolony brzdí provoz D7 i Pražského okruhu.
11: Dopravní nehoda se řeší na 61. kilometru dálnice D7 směrem na Chomutov. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. 15-minutové zdržení čeká řidiči jedoucí po dálnici D7 od Chomutova před sjezdem na letiště Ruzině. Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
0: Jsme tu, přejeme hezké ráno a začíná hlavní sezóna tuzemské zeleniny, často velmi oblíbené mezi dětmi, hlavně ta kořenová, třeba si myslím, že?
1: Ne, já si myslím, že mrkvička vede.
0: Jo, mrkev jako nemají rádi děti nejvíce.
1: Ne, já si myslím, že mrkev mají právě. Jakože mrkvičku mají odmala, že jo, mají v těch příkrmech, takže to dávají.
0: Jo, já jsem nesnášel takovou tu kapustu malou, vařenou.
1: Kapustičky.
0: To mě teda, jako teď mi to chutnalo, ale tenkrát mi z toho bylo opravdu zle. A celer?
1: Celer teda
0: celer v polívce
1: nemusím...
0: z toho mě opravdu kopalo teda. No.
1: Polívce mě asi nevad, ale jako nemusím smažený.
0: Jo. No, já jenom na to navážu možná, jak jsem tady mluvil o tom, že jsem byl teďka v Brně, tak já jsem tam byl v jedné pivotéce a dával jsem si pivo z kysaného zelí.
1: Mňam.
0: Přežil jsem. Bylo to zajímavá zkušenost teda, takže i takhle můžete pojmout, přátelé, start sezónní tuzemské zeleniny.
1: Pivo z kysaného zelí. Pivo je projímavý, myslím si.
0: Zelí taky.
1: A zelí taky.
0: Došel jsem.
5: Jo. Míra Michálek
7: a Lubka Ponížilová.

0: 9:15, přejeme vám hezké ráno, máme pro vás krásnou letní písničku.
1: Ano, je to velký hit léta roku 1997, Samba de Janeiro.
0: 97, to už je takhle strašně dávno, jo?
1: No.
0: Že to bude 30 let příští rok.
1: Jo,
0: 30 let starý song, to je neuvěřitelný. Já když takhle přemýšlím, co já jsem vlastně asi dělal v roce, kdy tahle písnička byla hitem.
1: Já to vím úplně přesně.
0: 97. rok. Ty si pamatuješ, co jsi dělal v 97.
1: Úplně přesně.
0: Tak povídej.
1: Úplně přesně. Oni totiž byli povodně.
0: Aha.
1: Oni byli povodně na Moravě a v podstatě já jsem byla, tento čas jsem byla na filmovém festivalu v Karlových Varech. Jako ten pravý baťuškář, to už teďka, jako když se teď mluví o baťuškářích, tak jako houby víte, co jsou baťuškáři. Mm-hmm. Bydleli jsme v roli u Karlových Varů ve stanu.
0: Přímo kde jinde by bydleli herci než v roli,
1: chápu. Jasně, přímo na břehu řeky. A neměli jsme telefony, jako nebyly mobily, že jo. A byla jsem tam s kamarádama z Moravy, s Joškou a s Pavlem. Joška byl z Uherského Hradiště a pamatuju si, že říkal, že musí jít zavolat mamince. Takže my jsme šli nahoru na vlakový nádraží, podívat se, jak mu jedou vlaky domů. A byl tam automat, budka telefonní. A on telefonoval té mamince na Moravu a jenom si pamatuju, jak jí říkal do telefonu. Maminko, neříkej mi do telefonu, že u nás prší, mě to stojí peníze.
0: Ale prší dost, synku.
1: No, a už se domů nevrátil, že jo? A pro Pavla jel tatínek na nádraží lodí.
0: Tak, no schválně, jestli si vzpomenete, co jste dělali v 97. klidně nám napište, já to vím úplně přesně, povím za chvilku. Dobrá, teď si dáme ten song, hezké
1: Samba.
0: Ráno.
1: Léto v rytmu, frekvence 1.

0: z roku 1997, ohromný letní hit. Já jsem Luka tady vzpomínala na to, že byly povodně v tom roce, jestli to pamatuje. Já měl nově motorku a papíry, ano. Takže já jsem celý léto strávil tady za řídítky motorky.
1: Fakt?
0: No, úplně, jako tenkrát jsem jako jezdil opravdu strašně moc.
1: Balil se na to holky?
0: Snažil jsem se, ale moc to nešlo, protože já jsem věděl, že na těch motorkách jezdí ty jako s velkým pupkem a s dlouhýma vlasama a s fousama, takže já jsem se jako
1: stylizoval.
0: Taky takhle vystylizoval, takže jsem tenkrát měl o 20 kilo víc než teďka, měl jsem ty dlouhý fousy a bylo mi těch 17, 18 a vypadal jsem prostě na 40,
1: jasně,
0: na 50. No.
1: Hele, píše Martina na 736 300 444. Ahoj Míro a Lubko, v roce 97 jsem přivedla na svět svého prvorozeného syna, takže to byl rok úplně nového, dosud nepoznaného, jeden z těch nej v životě. A ještě jedna zprávička.
0: Příští rok bude 30 teda. No, chci jako strašit, ale...
1: Ahojky, v září 1997 jsem měla svatbu. V září. A už tomu bude 29 let a do roku a do dne od svatby se mi narodil syn.
0: A je to tady. Tak tohle si pamatujem, to je jasný.
1: Co, jasně, tohle si člověk pamatuje.
0: Tak přejeme hezké ráno.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my

0: akustickým lehkým otevírali letní šňůru našich radiokempů minulý týden v Rožnově pod Radhoštěm.
1: Tento týden se na vás už těšíme. Na Lipně bude tam s námi Pokáč.
2: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
0: Pojďme proplácet další sučtenek. Píše nám Petra. Mm-hmm. Píše nám ze Slunného vrchu.
1: Ze Slunného vrchu.
0: To se krásně hodí k létu.
1: Tak je tam napsáno Dobré ráno, Míro a Lubko, takže možná bychom to mohli zkusit. Pro bráchu zapletená kola. Člověk by nevěřil, co stojí obyčejné rávky do koloběžky.
0: Ne, to je drahý, no. Hmm. Do koloběžky.
1: Do koloběžky.
0: Aha, kolega. Hmm. Kolega, trhni si nohou.
3: Prosím, Jánová.
0: Petro, moc vás zdravíme, tady Míra s Lubkou.
3: Dobrý den.
1: Které rádi oplatí.
3: Frekvence 1.
0: No tak
1: jo. Posloucháte, takže víte, že voláme.
3: Ano.
1: Tak jo, máme tady obyčejná, neobyčejná právě, zapletená kola do koloběžky.
3: Ano.
1: Pro vašeho bráchu.
3: Ano, neobyčejná.
0: Neobyčejná,
3: no,
0: zapletená.
3: Drahý, strašně drahý.
1: No já to koukám.
0: A on neměl kola na koloběžce, na tom se jezdí blbě dost, ne?
3: No, trošku mu to dřelo.
1: Zase jste mu stačila, ne?
3: No, dohnala jsem ho.
1: Já se na to koukám, 800 bez 2 korun. No. 800.
3: No, ale jenom rávky.
1: Jenom rávky.
0: Pěkný,
1: to je strašný.
0: No tak jo.
3: Drahá retro koloběžka.
1: Jo, retro. Jede v retru, brácha?
3: Ne, ale jakože to je stará koloběžka, chtěli právě jako zrenovovat.
0: Jo. Jasně, tak
3: takže jako jenom rávky.
0: Dobře.
1: Jenom rávky za 800.
0: Tak ho pozdravujte, tak. Koloběžkáři se zdraví, budu. Trhni si nohou.
3: Vyřídím.
0: Mějte se, Peťo, krásně, hezké léto.
1: Ať se daří.
0: Naslyšenou.
3: Nasledanou.
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: pondělní ráno na frekvenci 1. Počasí, které nás dneska čeká, bude ještě vyloženě letní, ty odpolední teploty až u 31. Chladněji bude dneska na východní a severní Moravě.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
4: Teď je přesně 8:30, Katka Vavřínová má krátké zprávy.
5: Dobré ráno, hasiči v noci na dnešek pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla, řekl dnes ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. V australském Sydney dnes zemřel herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog z filmu Jurský park.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Popojíždět budete na pražském okruhu i D1.
7: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se řeší na pražském okruhu na 22. kilometru směrem k D1. Počítejte s půl hodinou navíc. Nárazově se přibrzdíte na pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. 15 minut naberete v koloně na D1 mezi 202. a s tím 95. kilometrem. A 15-minutové zdržení čeká řidiče jedoucí po dálnici D7 od Chomutova do Prahy před sjezdem na letiště Ruzině. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Před chvilkou jsme hráli sambu, tedy hit léta roku 97, tak jsme vzpomínali asi tak, co kdo z nás v roce 97 dělal. Já jsem vzpomínal na to, že jsem měl 20 kg víc dlouhý vlasy, fousy, jezdil jsem na motorce, přišla mi reakce od Lenky, že by rozhodně takovou fotku chtěla vidět, tak píšu, že rozhodně nechtěla.
1: Ještě furt byste vypadal starší než teďka, viď?
0: Skoro jo, bych řekl, no, ale těch zpráv je samozřejmě hrozně moc. Tady nám píše Martina, že to ví úplně přesně. Mě překvapuje, jak si pamatujete 30 let zpátky něco takhle jako detailně.
1: Já myslím, že ten 97. Je fakt strašně moc výrazný rok.
0: Píše, že skončila základku po prázdninách, začala chodit na střední a do tanečních a že to zrovna tu sambu tam tančili relativně často a když slyší tuhle písničku, tak se jí samozřejmě okamžitě vybaví ta doba, ty pocity staré.
1: A ještě zpráva od Lenky, já otěhotněla na začátku července. Po 7 letech snažení chodila po vyšetřeních a tak dále, byla jsem nejšťastnější těhulka a vůbec jsem nevnímala, co se kolem mě děje. Tak to jsou taky krásné vzpomínky, samozřejmě.
0: Děkujeme za to a teď posíláme to nejlepší z muziky. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: A dobré ráno, hrajeme buty už za chvilku a nad stádem koní, ale ten zvěřinec
1: je trošičku jinačí, no. Je to medvěd. Američana v autě přivítal medvěd, pochutnával si na jeho obědě. Přivítal ho normálně tak, že ten amík otevřel auto a ten medvěd seděl na sedadle spolujezdce.
0: Říká, čau.
1: Čau, čau brácho.
0: Dobrý Tomáš.
1: Teda píšou, že to byl malý medvěd Baribal. No, i kdyby to byl sebe menší medvěd, tak je to medvěd.
0: Asi doma, když se na tebe naštve kočka.
1: No jasně.
0: Teď si představ medvěda.
1: Jak ta umí pěkně seknout. Všechno to natočili bezpečnostní kamery, takže není to žádný vymyšlený příběh, je to opravdu skutečnost. Je tam vidět i to, jak se ten Američan strašně lekne, když otevře ty dveře. No a potom si ho začne točit, toho medvídka, jako jo.
0: Říkám, kde máš bráchu? Šup, promet do jednoty. To už je ale hodně pravě.
1: To je strašně stará reklama.
0: Teďka známí jeli na dovolenou do Rumunska, pokračuje potom autem dál ještě do Řecka. No. Posílal mi právě kamarád fotky z toho Rumunska, ale opravdu jako medvědu podél silnice, že vždycky přibrzdil,
1: jako
0: vyfotili je tam. Říkám, no tak tam by mě nikdo nedostal.
1: No ani mě,
0: nikdy.
1: To jo.
0: A v autě ještě možná, jako dejme tomu, jo.
1: Ale představ si, že tam jdeš pod stan.
0: No jasně, nebo na kola, že jo. Jsou tam kopce, ale tam krásná příroda.
1: Vlastně
0: tam.
1: Jakou rychlostí běhá medvěd? Asi rychle, že cyklista, viď?
0: No zkus, jako pomalu to nebude. Teda,
1: no už to hledám, počkej. Běhá.
0: Když ho naštveš.
1: Jakou rychlostí běhá medvěd? 50 až 60.
0: Tak to není ani z kopce teda, no. To je blbý.
1: To je z kopce, když dupeš.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: 630 tisícovek. To jsou peníze, které pro vás máme v posledním slově.
3: Na čísle 257-400-999 je tady nedokončená věta fotra na tripu.
2: Ano, přemýšlím právě, jestli Pepa někdy narazil na medvěda, předpokládám, že na svých cestách rozhodně ano.
3: To asi jo,
2: už něco cestoval. Tak 257-400-399, číslo, na kterém někoho přivítáme. Uvidíme koho. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Ahoj, Monika.
2: Ahoj, Mončo, odkud voláte?
4: Ale já mám na vás štěstí. Já jsem se vám dovolala před měsícem.
2: No.
4: A teď zase.
2: No, tam výtečně.
3: To je krásný štěstí.
2: Tak, držíme palce. 630 tisíc, věta od Pepy.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: čokoláda.
3: Čokoláda, prověříme.
2: Zkusme 630 tisíc ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není, Mončo.
3: Moni není, nedá se nic dělat. Tak zase za měsíc, jo?
2: Slyšíme se v srpnu, ahoj, hezké ráno. Přihodíme větší kilo.
3: Takže je tam 36,5, které hrajete dneska dopoledne.
0: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: to se přesně stane, že musí pokračovat. Z toho důvodu je tady Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno. Ahoj, krásné ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak pozor, včera já jsem si dělal takový hudební doprovod. Na YouTube jsem si pouštěl nějaký věci a skočili mi tam pejzy. Čověče, tak jsem si tě tak prohlížel, říkal jsem si, proč ty si ty pejzy nenecháš? To vypadalo
2: jak fantasticky. Hele, třeba na to ještě přijde. Podzim.
0: Pak mu to seklo, víš, tak hro, vypadalo to skvěle.
1: Počkej, podzim, představ si, že by si měl pejzy a k tomu ještě knírek.
2: To mě asi trošku čeká v rámci Movembru.
0: Ježiš, no jo, vlastně, ty jsi ten král knírů vlastně.
2: Takže vypadám v tom příšerně, ale o to tady jde.
1: Přesně, jenom tak na sebe člověk upozorní.
0: Tak to už se, ale dobře, beru zpět. Pejzy nemusí být knír, s tím jsem spokojený.
2: Dobře.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
9: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Katka Vavřídová. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Plochy pro pěstování zeleniny v Česku ubývají. Ropa prudce zdražuje a provoz brzdí na pražském okruhu i D1. V Tuzemsku probíhá letní sklizeň domácí zeleniny. Jak Frekvenci 1 prozradila předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, snížila se výměra ploch určených pro její pěstování. Dodala, jakého druhu zeleniny se to týká.
10: Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se osevní plocha zeleniny meziročně snížila o 447 hektarů. Což je hodně. A největší pokles evidujeme u tradičních druhů, které jsou základem české kuchyně. Mrkev, cibule a zelí.
1: Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. Hradci Králové dnes začíná rozsáhlá oprava Malšovického mostu, kde o stoleté Gočárovo dílo.
11: Práce potrvají až do poloviny listopadu. Opravovat se bude betonová konstrukce, chodníky, zábradlí i diletační závěry. Doprava bude celou dobu vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízena semafory. Chodci budou využívat vždy jen jednu stranu mostu. Historický most z roku 1925 tak prochází další etapou modernizace městské mostní infrastruktury. Práce vyjdou na téměř 8 milionů korun bez daně. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová šestá.
9: Frekvence 1.
12: Počasí.
1: Ráno nás čeká ještě slunečná obloha, během dne bude polojasno, na severovýchodě a severu území čekáme přechodně víc oblačnosti. Na horách se může při zvětšené oblačnosti s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměříme 25.
12: Frekvence 1.
9: Doprava.
1: A krátce po 9. hodině míříme na silniční tahy.
13: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se řeší na Pražském okruhu na 22. kilometru směrem k D1, počítejte s 15 minutami navíc. Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a 15 minut naberete v koloně na D1 mezi s tím 2. a s tím 95. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: To byly zprávy, připraven už je u mikrofonu Frekvence 1 Miloš Pokorný.
2: Hezké ráno, přátelé, pondělí 13. července, markety mají svátek a my se za chviličku podíváme na to, co se dělo, aspoň z mého pohledu zásadního během tohoto víkendu. Říkám z mého pohledu, snad vás to bude zajímat. Hezké ráno s Frekvencí 1.
9: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: sobotu skončil večer v noci Karlovarský filmový festival, 60. výroční ročník. Já jsem byl na tom closing večeru, na tom závěrečném večeru, který byl plný hvězd, lidí z branže, samozřejmě pozvaných lidí a tak dále. Mezi nimiž nechyběl vynikající americký herec Jeffrey Wright, který měl skvělou řeč, protože do Varu jezdí velice rád, často měl tam rodinu. Krásný, samozřejmě taky další americká hvězda Kevin Bacon, francouzská hvězda, herečka světového formátu Juliette Binoche, která se velmi vyznala v České republice, a také samozřejmě paní Magda Vašáryva, která také dostala cenu za celoživotní dílo. V každém případě byl to velmi podařený ročník, jak jsem říkal, 60. No ale proč to říkám já? Za chviličku zavoláme výkonnému řediteli tohoto festivalu Krištofu Muchovi, který udělá takový souhrn, jaký ten ročník vlastně byl a vlastně proč tam je 60. a zároveň se tam ještě ocitla jako 80. Takže pokud jste si říkali sekra, tak 60 nebo 80, tak si to za chviličku vysvětlíme. V každém případě si myslím, že kdo byl ve Varech, tak se mu tam moc líbilo, počasí vyšlo. Bylo to bez ztráty desítky. V každém případě už se těším na příští rok. Takže za chviličku telefon s panem direktorem.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen

0: Bruno Mars na Frekvenci 1. Já jsem sliboval, že teď budeme mít na telefonu výkonného ředitele karlovarského filmového festivalu, čili zkrátka, kterou znáte už, Krištofa Muchu. Krištofe, hezké ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Dobré ráno všem. Ahoj, já tě zdravím. Tak prosím tě, jestli by si mohl nejprve v rychlosti vysvětlit, že se mi na to ptal dost lidí, že tam jsou dvě číslovky, nebo byly, už teď můžeme říct, v minulém čísle, byly dvě číslovky u letošního filmového festivalu. Co to znamená?
1: My jsme slavili 60. ročník festivalu, protože 60. a 80. znamená, že byl zároveň první 80 let od prvního ročníku. Mm-hmm. Karlovarský festival začal v roce 1946 a proto to 80. A uvědomili jsme si, že je důležitý připomínat i tohle datum.
0: Ten úplný začátek.
1: Ten úplný začátek. Protože od té doby se datuje ta éra festivalu a činí to zvaru druhý nejstarší festival na světě.
0: Po Benátkách, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně tak.
0: Já když jsem šel po Karlových Varech a díval jsem se, byly tam takový tabule. Mě to hrozně zajímalo a četl jsem si ty různý prostě vazby. A vlastně jak jsi říkal, ta osmdesátka Karlovy Vary, ale taky Mariánské Lázně, jestli se nepletu.
1: Přesně tak. Oni ty první dva ročníky vlastně byly, se skonaly spodně v obou městech, v Mariánských Lázních a v Karlových Varech, ale pak se definitivně přestěhovali do Karlových Varů, protože to bylo celkově jednodušší tehdy a Mariánky už si nechali jenom tohleto privilegium, že byli na úplném počátku.
0: Že byli na startu. Tak teď tě poprosím, jestli by si mohl už teďko pondělí normální pracovní den a vy začnete připravovat 61. ročník, když to, možná to ani nepřeháním. Tak jak bys to sečet, tu 60, ať se teda teď bavíme konkrétně o Karlových Varech?
1: No, já s toho mám hrozně dobrý pocit. Já si myslím, že festival se povedl skvěle. Měli jsme strašně moc lidí ve městě, v kinech, přijelo spousta zajímavých hostů, skvělých filmařů, tak se to tak jako hezky to běželo, musím říct. Takže z toho jsme moc rádi. My už jsme samozřejmě 61. začali připravovat během tohoto ročníku.
0: Jasně.
1: V zásadě, protože mluvíš se všemi partnery, jestli s festivalem zůstanou, řešíš věci s městem, řešíš to, co vlastně se nejlíp se vlastně připravuje festival, když ho vidíš v té plné síle. Když tam přijdeš do Varu v říjnu, v listopadu na fest podívat se, jak tam vypadá, tak si to lidi, kteří tam nebyli, tak si to samozřejmě nedokážou vybavit, jak velký kolos to vlastně dneska už Karlovarský filmový festival je.
0: Je, kolos už to jsem ocenil já, protože vlastně na každém rohu se něco děje. Na každém rohu, je to ve městě tak, jak to při festivalu má být. Není to jenom v tom úplném centru a je vidět, že do těch Varů se sjíždějí lidi, kteří mají rádi film a hlavně mají rádi tu atmosféru toho města v tu chvíli. A to si myslím, že se hrozně posunulo a je to tam prostě, je to tam strašně znát. Vedle toho se vám podařilo opravdu získat, ne že jinde ne, ale pro tenhle ten ročník neuvěřitelný hvězdy typu Dustin Hoffman, Juliet Binoche, nebo já jsem tady zmiňoval Jeffrey Wright. Je to velký kus práce v každém případě. Vy už pracujete na tom dalším ročníku. To znamená, že vlastně už i teď budete oslovovat agenty známých jmen, jestli by ten příští rok zase taky nepřijeli.
1: Přesně tak, my už máme naplánovanou nějakou první cestu do Spojených států a vlastně takhle to funguje každý rok, že my s nima se takhle na podzim scházíme a zjišťujeme v prvním kole, jaké má plány na léto, jestli už se to ví a to se pak musí ještě tak dvakrát, třikrát znova jako s nima procházet a připravit, vyrazovat ty, kteří víme, že budou, že chystají velké projekty. Mm. Třeba Jeffrey Wright letos nám řekl, hele Jeffrey, bych hrozně rád, ale nebude moc, protože bude točit Batmana. A pak se nám ukázalo, že ty natáčecí plány, že se to tak jako mění, ale vlastně se to měnilo ještě v tom týdnu, než on přijel před chvíli. To vypadalo, že nestihne uvést Basquiata, že přijede až večer, aby mohl být na closingu. Takže některá ta jména, ty lidi nevědí ani těsně Jasně. předtím,
0: Last minute,
1: co přesně dělat, co přesně budou dělat. No. Takže člověk s nima musí být furt v kontaktu.
0: Krištofe, poslední věc. Vím, že toho máš ještě prostě plnou hlavu, protože těch zážitků speciálně ty v uvozovkách těch dobrých, těch zbylých, budeš mít opravdu hodně za tu dobu. Ale tvůj, řekněme, osobní největší zážitek z letošního festivalu.
1: Já si myslím, že to bylo opravdu to, že jsem viděl, že když uvedl Dustin Hoffman absolventa, tak si šel sednout do 12. řady a díval se na film se všemi diváky. To stejný se udělal Harvey Keitel, když uvedl Mean Streets a já jsem pak šel městem a slyšel jsem, jak si lidi telefonují kamarádům, říkají, tyjo, hele, byl jsem v kině na absolventu a vedle mě seděl Dustin Hoffman. A to stejný bylo s tím. A to si říká, to je to, co se v těch Varech děje. A to je to, co dělá ty Vary jako speciální místo.
0: Kristofe, moc díky. Myslím si, že už teď můžeme říct, že se vám to poprvé vlastně úplně bez Jirky Bartušky 100% povedlo. A držím palce pro 61. Díky moc.
1: Díky moc a krásný den všem.
0: Taky.
1: Díky.
0: Výkonný ředitel festivalu Kristof Mucha na telefonu Frekvence 1.
2: Frekvence 1.

0: Přiblížila se půl desátá, máme tady malé zprávy na frekvenci na nicméně nesmírně příjemným hlasem, přátelé. Nesmírně. Tak jdeme na to.
1: Já jsem dojata.
0: Já se dojímám každé ráno, půl desáté.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Hezké dopoledne. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Zásah se zatím podle mluvčí hasičů obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Na místě je 21 hasičských jednotek. Francie si předvolá ruského velvyslance kvůli kyberútokům organizovaným ruskou rozvědkou proti řadě zemí. Oznámil francouzský ministr zahraničí a nejméně 2 mrtvé a 4 raněné si vyžádali ruské útoky v ukrajinských regionech, informují tamní úřady. Rusko vypustilo 3 rakety a 134 dronů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A po krátkých zprávách se ještě podíváme na silnice.
3: Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte s 10 minutami navíc od 6. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyně od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a 15-minutové zdržení čeká řidiči jedoucí po dálnici D7 od Chomutova do Prahy před sjezdem na letiště. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: se událo v sobotu na Wimbledonské trávě v Londýně, protože už před víkendem bylo jasné, že Česká republika bude mít Wimbledonskou vítězku, což je úžasný okamžik, úžasná jistota, že prostě jedna z dvou našich holek to bude a ta druhá bude teda jenom druhá, což teda říkám v úvozovkách velkých jenom, protože prostě je to obrovský úspěch, je to skvělý úspěch nejen českého tenisu, českého sportu, hlavně těch rodičů, kteří to holkám prostě pomohli vykopat a dostat se až takhle daleko, co si budeme povídat. Ono se vždycky říká, česká tenisová škola, všechno fajn, ale bez těch rodičů prostě to nejde. Takže i velká gratulace jim. No nic. Nicméně, tou šťastnější ve finále byla Linda Nosková. No a vzhledem tomu, že Češi vždycky mají zájem o to, kolik si tady ty holky vlastně viděla, jo. Tak já využiju tady, že tady mám Míru a já se vám něco taky zeptám, protože v Anglii je jedna z největších takzvaných progresivních daní. Takže jenom když jste četli, že holka si viděla 102 milionů, tak to je krásný, ale ono to tak není. Ono prostě si v Anglii...
1: Kolik?
0: Typni si, kolik je v Anglii progresivní daň. Samozřejmě, můžeš si potom odečíst náklady, což jasně, prostě jsou no. Letadla, hotely, aha. Tvůj management, trenér a tak dále, ale ta progresivní daň je zcela jasná.
1: Jo, to bude půlka. Nebojím si říct, že
0: půlka. Velmi blízko. Seš velmi blízko. Kolik? Je to 45%. Takže...
1: To je hodně, viď, ale jako 50 míčů, že ti stopějí vlastně.
0: No jasně, jako jo. Jako vlastně, kdyby to vyhrála, řekněme množeném čísle, kdyby to holky hrály jinde, tak by jim to bylo víc, ale prostě každý chce dát Wimbledon a ten je v Anglii. A oni to dobře ví. Tak...
1: Ale řekneš si jako, jo, tak 50 furt dobrých, ale ne, že to, ti někdo je, jako za to, že ty celý život dřeš, ano, že ti ano, vezme 50
0: ano, minut. Přesně tak. Je to velmi tvrdý, ono vlastně i ty hráči NHL a tak dále, ty částky jsou vždycky uváděny takzvané bruto, ale pak jsou ty daně a to je jako opravdu nemilosrdný a ta Anglie je v tomhle úplně, opravdu hodně progresivní.
1: No, já jsem to sledoval v Brně a já jsem sledoval potom už 4 hru teda. Tam už to bylo těžké.
0: A zvládal si ty 4 postavy tam na tom?
1: Jako, občas byly 2, občas 4, se to tak jako rozdělá a dopadlo. Je to senzační úspěch, fantastický.
0: Je to neuvěřitelný a vlastně, když se podíváme za poslední leta, kolik Češek vyhrálo Wimbledon, tak jako na to, jaká jsme země malá a těch hráček tady není zdaleka tolik, jako prostě v Americe a tak dále, tak je to opravdu jako dominanta českého ženského tenisu, teda je to konkrétní. Ještě kdyby se v klukách nám podařilo něco podobného, tak by to bylo fantastické, ale z druhé strany třeba Anglie na to čeká už asi 150 let, protože...
1: Proto tam jsou takové daně. Nevyhráváme,
0: tak to aspoň zdaníme. Tak uvidíme, jak to bude fungovat dál. Myslím, že teda ty daně se nezmenší, ale prostě berme to tak, že peníze jsou jedna věc a ten úspěch jako takovej a ta reklama obě jsou teď v první desíce. Je to prostě, je to skvělý, navíc kamarádky, takže má to ještě tenhle ten příběh. Hezký tenis to byl, takže skvělý. Takže dámy, obou a hlavně těm rodičům velká gratulace za to, protože jste udělali pro reprezentaci České republiky asi 100x víc, než všichni naši politici dohromady.
1: To je pravda. Mě na tom hlavně baví, jsou nesmírně skromní ty tenisty. Jako měl jsem jich na rozhovoru několik. A opravdu jsou to skromní holky, které dřou od... Oni si to ani nepamatují, vlastně ty první tréninky, úplně od toho dětství. Už tady byla Bára Strýcová, tak schválně jsem se ptal člověka, který umí vydělat taky peníze vlastně. Co si přeje k Vánocům? Byl to tyčový mixer, kamaráde.
0: To je ono.
1: No, no.
0: Takže ještě jednou, velká gratulace, super úspěch.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

krásný, pokud jste na dovolené. Užijte si to, pokud se chystáte, ať máte dobrou cestu, a pokud u toho bude Frekvence 1, budeme rádi. Já se na vás budu těšit zítra opět mezi 9. a 10. hodinou, a to už bude úterý 14. července, půlka července víceméně, skoro pryč. Utíká to. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Je to tak, jsme přesní jako hodinky. 10. Hezké dopoledne zprávy a Kateřina Vavřínová.
11: Dobré dopoledne. Hasiči mají požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích pod kontrolou. Čeká nás teplý týden s bouřkami a popojíždět budete na D5 i na Pražském okruhu. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích mají hasiči pod kontrolou. Oheň se dál nešíří. Snížili poplachový stupeň ze 3. na 2. Lidem v okolí ale doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. Mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová k požáru dodala.
12: Zasahujeme zvnějšku budovy, protože ta budova se zřítila dovnitř. Pravděpodobně budeme žádat o těžkou techniku, protože budeme potřebovat rozebrat tu halu a budeme taky na místo povolávat posilové jednotky, které nám pomůžou rozřezat tu halu, aby jsme se do ní 100% dostali dovnitř.
11: U požáru zasahuje 21 jednotek, z toho 6 profesionálních a 15 dobrovolných a obešel se bez zranění. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovicemi a Mohelnicí formou PPP od 3 konsorcií. Jde o formu spolupráce, do které se zapojí stát i soukromý sektor. Stavba by mohla začít letos. Do Česka v tomto týdnu dorazí nadprůměrné teploty. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou 30. Zejména v úterý a ve středu se podle meteorologů taky vyskytnou bouřky. Češi jsou nejen národem pivařů, ale i železničních cestovatelů. K cestování vlakem se teď ve velkém vracíme.
13: V prvním čtvrtletí přepravili vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o víc než 2,5 milionu víc než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity, jak uvedla veřejnoprávní televize. A růst zájmu o železnici čekají dopravní společnosti i v následujících měsících. Snaží se navíc o to i různými slevovými akcemi na jízdenky. Moderními soupravami s lepší Wi-Fi, také lepším sezením, fungující klimatizací nebo dobrou kuchyní v bystrovozech. Napříč dopravci jsou oblíbené i takzvané jízdenky One Ticket. Jízdenky, které umožňují cestování libovolnými spoji bez ohledu na dopravce. Láďa Jakub, Frekvence 1.
11: Mladí čeští dráhoví cyklisté zakončili úspěšné mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi ziskem dalších dvou medailí. Postarali se o ně Jan Pořízek a David Peterka.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
11: Pondělí bude poměrně slunečné a teplé, jenom na severu a severovýchodě bude přechodně více oblačnosti. Na horách může i zapršet, denní maxima vystoupí na 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 25 a na horách naměříme 22 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
11: Komplikace hlásí z D5 a Pražského okruhu.
14: Na příjezdu do Prahy po D5 se počítejte s 10 minutami navíc od 6. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc až po 19. kilometr. Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyně od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: Přehled zpráv na Frekvenci 1 je u konce. Slovo už má Robin Sobek.
10: Je to tak, hezké pondělní dopoledne. Vám všem je to hodně, co nás čeká, ale pokud někdo z vašich milovaných přátel, rodiny, lásek nebo kolegů v práci slaví narozeniny právě dneska na startu nového pracovního týdne v pondělí 13. července, tak už nám teď napište na 736 300 444, kdo to je, jak se ten daný milovaný člověk jmenuje, co mu chcete vzkázat, a podepište se tam 736 300 444, anebo můžete využít taky aplikaci Frekvence 1. My jdeme hrát Savage Garden, Britney Spears, taky Mark Smith. Hezké dopoledne.
11: Hezké pondělí.
0: To nejlepší z muziky a Robin

0: nejlepší z muziky Savage Garden, tady u nás na Frekvenci 1 v pondělí dopoledne. My máme na chlup přesně 10:45 právě teď. Nevím, ani netuším, jaký jste měli víkend, pochlupte se schválně na naší SMS bráně. Krom toho, že tam posíláte přání k narozeninám, napište, jak jste si užívali víkend plný sluníčka. Především teda v sobotu bylo krásně, tak doufám, že ten víkend pro vás byl povedený. Za mě teda byl i hodně sportovní, co se týče zajímavých živých přenosů. Člověk nestíhal vlastně sledovat jeden, natož ten druhý, natož ten třetí nebo čtvrtý. Ale vlastně se to dalo tak nějak nakombinovat a já jsem si k večeru nenechal vlastně vůbec nic ujít. Hrál se Wimbledon, za což opravdu patří velké díky našim oběma královnám, oběma, jak Noskové, tak Muchové, za to, že nás takovým způsobem reprezentují ve světě. Klobouk dolů, to by chtělo obrovský potlesk, nemám ho tady připravený, ale takhle dámy, je zapotřebí zatleskat i teď zpětně ještě. Jinak k tomu se hrál i velice zajímavý fotbal na mistrovství světa. Nebudu zabíhat do podrobností, bylo toho víc těch zápasů, ale to budeme rozebírat dneska s naším sportákem Alešem Svobodou v průběhu dne. Taky byly bojové sporty, UFC třeba s návratem Conora, na to se hodně čekalo, i když ten jeho návrat se mu teda moc nepovedl upřímně. A stejně tak v Německu se nepovedl závěr třeba oktagonu, který spíše připomínal Clash, a že to v tom samotném závěru bizár byl, tak o tom svědčí spousta videí na sociálních sítích. Ale co jste dělali vy, to se klidně pochlupte, napište nám na 736 300 444, ať si z toho můžeme vzít třeba inspiraci na ten další víkend, kdy doufám bude taky hezky. Jinak od nás Bonnie Tyler, taky DJ Bobo Kristýna v půl aktuální doprava, no a pak už tušíte, ano, bude tady narozeninová oslava.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
1: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Bonnie Tyler. Byla velšská pobroková zpěvačka. Škoda, že o ní teď musím mluvit v minulém čase. Proslula svým charakteristickým chraplavým hlasem. A tohle byl jeden z jejich největších hitů v našem vysílání tady na Frekvenci 1. Přesně v 10.30 přejeme hezké dopoledne. Celý svět už teďkom ví, že bohužel odešla teda do hudebního nebe minulý týden. Bylo to ve středu, a to po boji s infekcí způsobenou perforací, nebo chcete-li protržením střeva. Měla nezaměnitelný chraplák nebo chraplák, nezapomenutelné hity, stejně tak, které tady po ní zůstaly a které vám budeme servírovat pravidelně na Frekvenci 1. A tímto budeme taky na ní vzpomínat. Zemřela, připomínám, nečekaně v nemocnici v Portugalsku. Budiž jí hudební nebe lehké, před námi aktuálně doprava, podíváme se na to, jak to v pondělí dopoledne vypadá na cestách, a stejně tak je před námi také narozeninové okénko, to znamená vaše SMSky. Ještě máte chvilku na to napsat, kdo z vašich milovaných přátel rodiny slaví, tak napište, podepište se a pošlete nám to na 736 300 444. Za chviličku na to vlítneme, ale do té doby určitě ještě od nás to nejlepší z muziky Spice Girls, Lucie nebo taky Kygo.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni, od Vesce až k exitu Ořech může docházet k blokovému odbavování v tunelech.

0: Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na 15. kilometru, která blokuje pravý jízdní pruh. Práce na silnici způsobily 20-minutovou kolonu na D1 na Prahu mezi stým 49. a stým 44. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Spice Girls, to nejlepší z muziky, a to přesně ve 10:45 dopoledne. Máme opravdu hodně pozorné posluchače a poměrně i dost rychle. Já vám musím poděkovat za rychlou reakci na Bonnie Tyler. Když jsem tady vlastně o ní mluvil, když jsem na ní vzpomínal, tak mi tady někdo napsal, jenom pro zajímavost, Bonnie Tyler měla za manžela bratrance Katriny nebo Kateriny Zety Jones, což je vlastně manželka Michaela Douglase. Protože sama Catherine Zeta-Jones to psala na Instagramu. Vidíte, tak to jsem třeba vůbec netušil, tak díky za tuhletu zprávu. Já jsem si to samozřejmě tady ještě posichroval a zjišťoval a je to opravdu tak. Manžel vlastně Bonnie Tyler, Robert Sullivan, byl bratrancem Catherine Zeta-Jones. Obě velké hvězdy tak byly příbuzensky propojeny. A je pravda, že tento vztah vyšel více na povrch, když opravdu Catherine Zeta-Jones veřejně sdílela vzpomínky na zpěvačku, která teda bohužel zemřela minulý týden. O tom už jsme se tady bavili. Takže to je jenom takové malé ohlédnutí za Bonnie. A mám pocit, aby to nebylo všechno, tak počkat, ve svých dojemných vzkazech. Mimo jiné, Catherine Zeta-Jones taky připomněla, že Bonnie Tyler, právě Bonnie, vystupovala tehda na jejich svatbě s Michaelem Douglasem. Vidíte, takhle to všechno propojené, nebo lépe řečeno bylo. No, tak tolik ještě takové malé ohlednutí za Bonnie. Pojďme přát k narozeninám. Tady to bude taková rychlovka, píšete, milé rádio, chtěla bych hlavně poděkovat Vaškovi Pluhařovi z Chebu, je to můj manžel, a chtěla bych mu hlavně poděkovat za to, že je tady pro mě v mých těžkých chvílích, děkuji a miluji tě, Miško, takhle nám to napsala Nikola. Bez ohledu na to, jestli teda někdo slaví narozeniny nebo neslaví, tak my držíme palce, samozřejmě, nejenom Nikole, ale taky Vaškovi. No a co se týká těch známých osobností, no tak já jich tady vypíchnu jenom pár, jednak dneska slaví herečka Taťána Deková, ročník 1978, druhák slaví španělský fotbalista Jamal, ročník 2007, je to mladý zobák, a ještě ho čeká velmi, velmi zajímavé utkání na mistrovství světa, ale o tom bude řeč se sportákem Alešem Svobodou ve Sportovních novinkách. Tak pojďme vzpomenout ještě na zpěvačku Terezu Černochovou, která taky dneska slaví narozeniny. Ale

0: Tohle Tereza Černochová naspívala pro svého kluka, taky se to tak jmenuje, pro mýho kluka se jmenuje tato písnička, Tereza Černochová, ročník 1983, taky přejeme všechno nejlepší a stejně tak i vám ostatním, pokud dneska slavíte v pondělí 13. července, tak si to užijte.
1: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
2: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky Los Lobos, La Bamba, taky Roxette budou. A nebo David Stipka. S Evou Farnou mnohem více muziky za chvilku.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
4: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně. Připravili Ondřej Albrecht.
5: Hezké dopoledne. Hasiči ve Zlíně stále nevyhlásili likvidaci budovy číslo 34, která hoří od čtvrtka. Brněnský výrobce traktorů Zetor ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. A s komplikací počítejte na dálnici D1 u Brna. Hasiči v noci na dnešek pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Lidem v okolí dál doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla. Řekl to mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
6: Do rána probíhaly dovašovací práce, prolévání těch sutin. Teďka ráno vlastně na místě proběhne jakási koordinační schůzka a jak v Litelu, tak další zainteresovaných a bude se řešit, co dál, jak s požářištěm. Tak se bude řešit vlastně uvolňování o nich ulic, aby se to dalo trošku způjeznit.
5: V okolí budovy dnes bylo zpřístupněno několik ulic, které v minulých dnech zůstaly kvůli rozsáhlému požáru uzavřené. Česká republika, vodácká velmoc, život ale našim vodákům komplikuje velké sucho a nedostatek vody v našich řekách. Jsou ale stále toky na Moravě, které se sjíždět dají. Více nám řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
7: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližších dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
5: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je podle vedení neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti Vývoje centrum, vzniká také obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se tak dotkne 33 lidí. Poslední dva roky už stejně Zetor v Brně montuje traktory ze skladových dílů. Výrobu motorů a převodovek ukončil dávno. Podle vedení firmy byly posledním výrobcem v Evropě, který se snažil výrobu malých a středních traktorů v regionu udržet, už to ale nedává smysl. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá na světě, poražená finalistka Muchová potom šestá.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes v noci budou teploty kolem 18 až 13 stupňů Celsia, bude stále polojasno až jasno. Od západu bude přibývat oblačnosti, přes den ještě bude 27 až 31 stupňů Celsia, k večeru ale bude taktéž přibývat oblačnosti, zatím by ale srážky měly přijít pouze velmi ojediněle.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na jedničce je menší kolona od Vyškova na Brno, začíná na 213. kilometru, necháte v ní zhruba 10 minut. Zhruba 5 až 10 minut potom necháte na jedničce u Pelhřimova, a to ve směru na Brno. Necháte to tam zhruba kvůli 15-kilometrovému úseku, kde se pracuje na silnici, pardon. No a ještě tady také kolona hlášená z Pražského okruhu ve směru k letišti na 13. až 19. kilometru a tam je zdržení zhruba na nějakých 15 až 20 minut. Tak pevné nervy, slovo má opět Robin Sobek.
0: Je to tak, ještě jednou krásné pondělní dopoledne, 4 minuty po 11. právě teď v banku posledního slova 630 500 korun. Je to neuvěřitelný balík peněz, o který budeme hrát spolu už za půl hodiny. A to s větou Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, který mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Tak pokud na to přijdete, ty peníze budou vaše a stejně tak nás čeká výjezd s kolegou Tomášem Fílou, protože Frekvence 1 Coca-Cola vyráží i tento týden za vás. vámi, s naloženým autákem výher a kdo Tomáše odchytí jako první, tak to vyhraje poměrně dost, co konkrétně řekneme si ve 3:15. Teď už pojďme hrát Roxette, taky třeba kapela Jelen.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, kapela Roxette, na frekvenci jde máme 11:45. No a před námi už tuto středu opět další rádiokemp frekvence 1. Ano, tuto středu opět vyrážíme za vámi na tradiční roadshow po českých a moravských kempech. Ten první rádiokemp, ten už máme za sebou. Další budou následovat každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. S tím, že vždycky začínáme ve 2 odpoledne a mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Tuto středu tím hostem bude Pokáč. Každou další středu to pak bude Michal Hrůza, kapela Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, taky Xindel X, Petr Bende. Všechno zakončí Marpo. Po celou dobu a budeme dění z rádiokempu přenášet přímo do éteru, tak můžete i poslouchat, pokud hold nebudete mít čas vyrazit za námi. Ale je pravda, že pokud dorazíte, tak všichni návštěvníci mají takovou tu jedinečnou možnost podívat se do toho zákulisí živého vysílání a potkat také mé kolegy, popovídat si s nimi, dát si drink, dát si pivko, někdo i něco tvrdšího podle chuti. A těšit se můžete i na táborák, opékání špekáčků nebo soutěže. Tak nezapomeňte, tuto středu už na Lipně. Je to neuvěřitelné, ale opravdu tam je vlastně nádherně, takže můžete vyrazit kemping Lipno Modří, na Lubka Míra vás budou provázet celým odpolednem, večer mezi 19. a 20. Jak jsem zmínil, bude hrát Pokáč. Kdyby vám to nevyšlo, tak budeme pokračovat potom třeba kempem Stříbrný rybník, další středu 29. července kempem Strážnice a od srpna kemp Pohoda, kemping Vranovská pláž, koupaliště a kemp Podbořany a všechno zakončíme na konci srpna 26. v kempu Kristýna. Tak vyražte a pro více info mrkněte i na naše webovky www.frekvence1.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Pojďme na to. Minuta po půl dvanácté v banku 630 500 korun a budeme hrát o tyto peníze s někým z vás na čísle 257 400 999. Kdo bude ten šťastný, to se rozvíme právě teď. Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Hezky dobrý den, zdravím ze Zlínského kraje, Míra.
2: Míro, 630 tisíc 500 ve hře, co vy na to?
3: No dobré, ne?
2: Jo, to by bylo na Slivovicu, co? Ve Zlíně.
3: Už. Co? Na koštovačku.
2: Na koštovačku. Dobře, no tak já držím palce. Doufám, že pak pošlete vzorek a...
3: Jasné.
2: Jasné. Jdeme na to, pouštím větu, fotra na tripu zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Ubytování.
2: Ubytování. Tak pojďme zkusit, Míro, co nám udělá slovo ubytování.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Ne. Ne, je mi to líto, Míro. No, ale berete to sportovně s úsměvem, to je dobře.
3: Jasné.
2: Jo? To znamená, že na Slivovicu pořád něco zůstalo, i bez té výhry.
3: Čáhne do úspor.

0: Dobře, až dojdou úspory, tak to pak teprve bude průšvih, Míro, to pak volejte o 106, tak jo, mějte se krásně ve Zlínském
1: kraji. Tak díky.
0: A zase někdy. Taky nashledanou. Aspoň byla s Mírou legrace, máme tam 37 tisíc právě teď. Přihodili jsme 500 a pokračovat se bude v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
3: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: Protože teď 3 minuty po půl 12. nás čeká aktuální pohled na silnice.
4: Nárazově se přibrzdíte na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a dopravní nehoda na 15. kilometru, která blokuje pravý jízdní pruh. Bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 62. kilometru dálnice D7 na Chomutov a 15 minut naberete na dálnici D7 u sjezdu na Ruzyni v obou směrech kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
5: Někdy padá na mě stín.

0: Takhle hezky hrajeme v pondělí dopoledne v čase oběda. Air Supply, 11:45, Making Love Out of Nothing at All. No ale teď už úplně z jiného soudku, teď už na telefonu náš kolega Tomáš Píla. Ještě než zvednu ten telefonní aparát, tak musím opět připomenout, že Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží i tento týden za vámi. V podstatě celý týden krom středy, protože to máme další rádiokem v pořadí, to už jsme tady taky probírali a probírat určitě ještě v průběhu dnešního dne budeme. Tak krom středy Tomáš opravdu každý den jezdí s naloženým autákem výher. Ten, kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola. K tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola, takže v tom krásném balíku se toho skrývá poměrně dost. A kde se skrývá při pondělku náš kolega Tomáš Fíla? To nám teď prozradí, alespoň doufám, že se slyšíme, máme dobrý signál. Doufám, Tomé, povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se naprosto perfektně a zdravím taky všechny naše posluchače. Dnes z Masarykova náměstí z Jihlavy, kam jsem opět dorazil za našimi posluchači, kteří prostě milují léto a chtějí soutěžit. A vítězku, která přišla jako první k našemu autu, tu už mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, jmenuji se Jindra.
1: Jindro, my vás zdravíme, ale než vám předáme všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, tak prozraďte, co jste zrovna dělali, když jsme hlásili, že přijedeme do Jihlavy?
2: No, právě jsem dělala snídani.
1: Co pak jste si dali dobrýho?
2: Ježiš, párky.
1: Párečky, no tak to bych si taky nechal líbit. V každém případě snídaně a poslouchání Rádia Frekvence 1 vás přivedlo až sem na náměstí a vy získáváte ceny, o kterých před malou chvílí Robin mluvil, takže tady je máte.
2: No, vynikající, fakt výborný, protože kola, to se hodí vždycky, děti kolu milujou, no i dospělí, že jo, vlastně, no a ty dárky, ty jsou teda fakt skvělý, takže jako opravdu výborný.
1: No a my samozřejmě moc děkujeme a slyšeli jste to sami. Dnes se to povedlo náramně v Jihlavě. Kde budeme zítra, se dozvíte v ranní vysílání u Míry s Lubkou, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit, no a pro dnešek vám s Jindrou z Jihlavy přejeme krásné poledne a dobrou chuť.
2: A já moc děkuju Frekvence 1 a mějte se všichni hezky a hlavně posluchači Frekvence 1.
0: A to jste řekla moc hezky teda. To musím říct, že jste řekla moc hezky z Prahy do Jihlavy. Vysíláme jasné signály. Jindra si dala snídaně, jak jste slyšeli, posilnila se a vyrazila do ulic pro dárky. Takže nechte se inspirovat Jindrou, třeba si zítra dejte snídaně vy, nalaďte u toho Frekvenci 1, konkrétně nalaďte si ranní vysílání Lubky a Míry, abyste věděli, kam Tomáš bude mít namířeno, a udělejte to stejně jako Jindra, vyražte do ulic a vyhrajte, tak je to jednoduché. Jinak mistrovství světa ve fotbale je stále v plném proudu, můžete si vychutnat i pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks, právě tam můžete sledovat zápasy, můžete fandit, můžete také soutěžit o skvělé ceny, stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, dejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: jezdila.
1: David Stipka, taky Eva Farná, to nejlepší z muziky, taky No Name budou. Lépe řečeno 30 let a 30 hitů, už okolo 3/4 na jednu odpoledne, ale více k tomu si řekneme v této hodině, taky Alexandra Sten. A za pár sekund další zprávy.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Pravé pondělní poledne zprávy a Ondřej Albrecht.
4: Hezké poledne. Zítra bude velké dusno, které vystřídají silné bouřky. Írán se stále snaží o mírová jednání se Spojenými státy. Na Pražském okruhu se zdržíte kolem 10 až 15 minut. Zítra bude velké dusno a také parno. Potom přijdou ale velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Ještě dnes platí na Moravě výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu k tomu řekl více.
5: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a náraz větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
4: Dva příslušníci komunistické státní bezpečnosti, kteří za minulého režimu perzekovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmínkách. Dohody dnes pravomocně schválil soud. Töpfer, který má v trestním řízení pozici poškozeného, po mužích nežádá žádnou náhradu škody.
6: Soud konstatoval, že operativec Karel Jonáš a jeho nadřízený Jaromír Miltner zneužili svou pravomoc, když se v Ústí nad Labem podíleli v letech 1978 až 84 na rozpracování svazku s názvem Umělec. Tomáš Töpfer tehdy ve městě působil v tamním činoherním klubu. Na herce se zaměřili z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ. Oba příslušníci přitom podle soudu věděli, že se počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy. Oba důchodci nechtěli dohodu komentovat. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Írán navzdory eskalaci bojů se Spojenými státy pokračuje v diplomatických kontaktech s Katarem, Ománem a Pákistánem. Ti zprostředkovávají mírová jednání. Podle AFP to dnes řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Podle Reuters taky doplnil, že iránské vedení se snaží dohodnout s Ománem společný mechanismus správy Hormuzského průlivu. Plavec Jan Foltýn vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kralovském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na prsařské 50.
3: Frekvence 1.
7: Počasí.
4: Dnes bude velké teplo, 27 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě bude o něco chladněji kolem 25. K večeru pak ale bude přibývat oblačnosti. Teploty v noci budou kolem 18 až 13 a místy můžou přijít také přehánky. Na západě Čech není v noci vyloučená také bouřka.
7: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Před Brnem je zdržení na dálnici D1 zhruba na 10 minut od 210. kilometru ve směru na Prahu. Zdržíte se ale i na Pražském okruhu, a to 10 až 15 minut ve směru k letišti až po nějaký 25. kilometr. V opačném směru je zdržení o něco menší. Po nějaký kilometr s číslem 22 necháte asi 10 minut v hustém provozu a v koloně. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
1: Prázdniny, neprázdniny, dalším dílem bude pokračovat také dneska v pondělí 13. července náš hudební miniseriál se slovenskými No Name, kteří letos slaví 30 let. Mimochodem 12. prosince chystají megakoncert v pražské O2 aréně, kde docela určitě zazní i hit z roku 2002. Mě, alebo ano, ke kterému si jejich zpěvák Igor Tymko připravil pár vět. Osobně vám prozradí, kým a čím byla tahleta slavná písnička inspirovaná, a to okolo 3/4 na 1 odpoledne. Tak buďte u toho. 30 let, 30 hitů a Frekvence 1 exkluzivně u nás, taky Fergie, Miraj už za chvilku a filmový odborník za pár minut. Pojďme na to.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Čtvrté do odpoledne, ano, váš oblíbený pondělní filmový odborník je zde, je připraven, doufám, že i vy, na čísle 257-400-999, protože si opět dáme malý předkrm k obědu dvě ukázky z nádherných československých snímků. Já vás dneska vezmu do 60. let, zároveň 80. let. A možná tím rokem 1984 to můžeme i odstartovat, co vy na to? Tak pojďte na to, 257-400-999, kdo je tam, hezké odpoledne, hezký den.
3: Ahoj Robine, tady Iveta z Teplic.
2: Zdravím do Teplic z Prahy, Ivetko, jak pak se máš?
3: Dobře, po víkendu.
2: Super.
3: Včera jsem byla na koncertu, představ si, taková zvláštní dívčí skupina, Slovenky, Češky, nádhera. No, takže mám dobrou náladu.
2: Tak to je dobře, a já ti k tomu budu hrát.
3: A co ty? Já si grilovačku na zahradě.
2: Já jsem se griloval na tréninku, já jsem měl takový sportovní víkend, ale to se můžeš mrknout na Instagram.
3: Jo.
2: Já jsem tam dal takovou malou ochutnávku a je pravda, že i dost vlastně lidí, a myslím si z řad i posluchačů a posluchaček se na to mrkli, krom toho, že ještě tam gratuluju samozřejmě Noskové a Muchové.
3: No, těm to bylo, holkám. To se podařilo, dvě Češky proti sobě, vej.
2: Já se teda k tomu to ještě určitě dostanu, k tomu tématu, protože před chviličkou vyšla zpráva.
3: Tak to bylo krásný,
2: no,
3: jo, že...
2: jak si ta naše tenistka krásně...
3: Já jsem fandila právě Lindě, říkám, ať to vyhraje Linda a vidíš, splnilo se to.
2: No, ale já fandím teďkom tobě, Ivetko, aby si to vyhrála, ty, toho filmového odborníka, takže pouštím první ukázku.
3: Jo, vej, no.
2: Pojď na to, hele, ta první zní takto.
4: No ne, jestli se vám do té práce nechce kvůli nám, tak to klidně řekněte, my počkáme na chodbě.
5: Ne, to je v pořádku, to už pracujeme.
4: Teď? Pracujete. A co to jako dělat?
5: Přemýšlíme.
4: Dobře si to chlapec vybral. Je tady v teple, v tichoučku a nestrhá se.
2: Ano, a za to přemýšlení bere peníze, no ale co je to za film?
3: Já taky přemýšlím. Kdo to režíroval, Rubine?
2: No, režíroval to jeden z těch nejlepších a povolaných, Ladislav Smoljak to režíroval.
3: Smoljak.
2: No jo, rok 84, československá, trošku krimi, trošku komedie. A v hlavní roli, to by mohlo Ivetko pomoct, Jiří Zahajský a taky Marek Brodský a taky Rudolf Hrušinský, kterého jsme slyšeli v ukázce.
3: To jsem tam slyšela, no. Ale Zahajský a to.
2: Pepik Abraham dokonce, Veronika Jeníková, Vlastimil Brodský, Petr Čepek. Časomíra běží.
3: Penzion pro Svobodné pány, nebo také.
2: Ne, vedle jak téhle.
3: Tak jo.
2: To ne. Tenhle ten film, a podle mě ho budeš znát, se jmenuje Rozpuštěný a...
3: Vypuštěný. No tak to jsem možná viděla jenom jednou, no.
2: Teď to vypustila správně,
3: ano. To jsem víckrát neviděla, no.
2: Rozpuštěný, vypuštěný, nevadí. Já si myslím, že tuhle ukázku budeš znát, poslouchej.
3: Tak to druhou, no.
4: Dnes je tmavá noc a spousta ničemníků má asi zálusk na tvoje pláště, utěrky a ostatní pomůcky plovárenské. Lehni si bez starosti, milá Kateřino, půjdu je hlídat.
2: Opět Ruda, opět Rudolf Hrušinský.
3: No, opět Rudolf. Tak není to Rozmarné léto?
2: Rozmarné léto, to je!
3: Jo,
2: tak... Ivetko, poloviční
3: filmový... Vždycky je tam ta jiná hláška, viď? Jako no. Tento způsob léta se mi zdá poněkud zvláštní, že?
2: No tak
3: a
2: jako...
3: teď tam byla jiná hláška, tak vidíš to, no.
2: Můžem
3: tak
2: si jako pustit. Poslouchej, ta je tady taky připravená.
4: Tento způsob léta...
3: Ano.
4: Zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Akorát,
3: jo, nešťastný, ne, zvlášť,
2: přesně tak. Aha. Akorát, že ta je notoricky známá. Kdybych ti dal jako první, tak to hned trefíš, ale ty jsi to stejně trefila.
3: No, to je právě podle toho, ano, no, no. Takže vidíš.
2: Takže jsi
3: tak
2: poloviční.
3: Aspoň poloviční.
2: No jo, a já ti budu hrát to nejlepší z muziky, tak komu to dáme?
3: Tak já to dám všem posluchačům a pak to dám paní Zdence z Teplic.
2: Tak jo, tak pozdravujeme Zdeničku z Teplic, měj se krásně, ano. A zase někdy zavolej.
3: Ano, díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Jak se do rádia volá,
6: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
6: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
6: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
6: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
9: Že nic neřešíš.
8: Přesně.
9: Proto jsme vybrali auto ESA.
8: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

Eurythmics, to nejlepší z muziky na frekvenci 1-3 minuty po půl jedné odpoledne. No tak před chviličkou jsme tady u nás v éteru, konkrétně ve filmovém odborníkovi s Ivetkou z Teplic, nakousli úspěch našich českých tenistek. No a na sítích už koluje čerstvé video Lindy Noskové, jak vlastně oslavila ten letošní wimbledonský triumf. Byla v neděli večer na tradičním bálu šampionů a

0: trsala.
1: Tam trsala o 106, v černých šatech si během slavnostní večeře zatancovala s vítězem mužského turnaje a taky čerstvě pětinásobným grandslamovým šampionem Italem Jannikem Sinnerem. Tančila konkrétně s tím na hitovku I Can't Stop the Feeling od Justina Timberlake a určitě znáte tuhle tu píseň. Pěkně se pohupovali v bocích, já jsem to sledoval před chvilkou. A bavilo mě to, no tak mrkněte i vy, je to na sítích a v rozhovoru pro web turnaje taky řekla, zmínila, že úspěch stále vstřebává, no není se čemu divit. Je to naše královna, naše tenisová královna a není sama, to je zapotřebí říct, mezi tu další královnu nebo mezi ty další královny, protože oni jsou dvě, patří Karolína Muchová, ano, oni jsou obě dvě, ať už zlato nebo stříbro, je to úplně jedno, každopádně já musím zatleskat ještě takhle. To je prostě velká věc ve světě sportu, ať si každý říká, co chce. To nejlepší z muziky za chviličku, Alexandra Stan, Dermot Kennedy, ale taky 30 let, 30 hitů, jak jsme slibovali. A příběh Igora Tymka o písni Nie, alebo Áno, No Name za chvilku.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Tunely Panenska a Libouchec na dálnici D8 jsou v obou směrech z důvodu selhání informačního systému zcela uzavřeny. Objízdné trasy zatím nejsou stanoveny. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
2: Nejrychlejší dopravní servis.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Somebody that used to know, to nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1 po zprávách, třeba Ed Sheeran, Lucka Bíla, taky Liquido.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škol.
8: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ano, my jsme připraveni stejně tak. Ondřej Albrecht, hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne. Letošní urodozeleniny, jejíž sezona právě začíná, silně ovlivňuje aktuální sucho. Tenistka Linda Nosková stále sobotní úspěch ve Wimbledonu střebává. A zdržíte se na dálnici D8, kde jsou uzavřené tunely. Začíná hlavní sezóna české zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí také přetrvávající sucho. Jak Frekvenci 1 řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíce.
10: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
9: S úrodou zeleniny už zamávaly kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory nebo zelí. Slunečné a teplé počasí ale trápí nejen kardiaky, také alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
11: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou. To znamená zítra v odpoledních hodinách.
9: V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoírskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 a Jurský svět, nebo také jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci. Tenistka Linda Nosková oslavila letošní wimbledonský triumf v neděli večer na tradičním bálu šampionů. V černých šatech si během slavnostní večeře zatancovala s vítězem mužského turnaje a čerstvě pětinásobným grandslamovým šampionem Italem Jannikem Sinnerem. Předtím se také fotila v areálu All England Clubu s vítěznou trofejí a v rozhovoru pro web turnaje řekla, že úspěch stále střebává.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Přes den dnes bude ještě slunečno a také teplo, bude až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 25. Postupně ale počítáme s tím, že bude od západu především na večer přibývat oblačnosti. V noci té oblačnosti ještě přibyde a místy na západě Čech už nejsou vyloučeny v noci ani bouřky.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Nehoda kamionu zavřela dálnici D3 u Roudné na Táborsku. Dálnice je neprůjezdná ve směru na Prahu mezi sjezdem na Soběslav a Planou nad Lužnicí. Na místo musel vyrazit také vrtulník záchranářů. A pozor, taky tunely Panenská na dálnici D8 u Ústí nad Labem jsou aktuálně v obou dvou směrech, takže jak na Německo, tak na Prahu, kvůli technickému problému uzavřené. A řidiči musí využít objízdné trasy, tvoří se kolony. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Tak nejenom odpolední frekvence jedna v plném proudu, ale také mistrovství světa ve fotbale. Pomalu a jistě jdeme do samotného finále a bude to ještě hodně zajímavé, ale podrobnosti budeme probírat se sportákem Alešem Svobodou. A to už za pár minut po telefonu do té doby Likvid, do Lucka Bíla, Ed Sheeran. A stejně tak nesmí chybět ani pozvánka na středeční rádiokemp, v pořadí vlastně druhý rádiokemp frekvence jedna. Tak poslouchejte a bavte se.
12: Frekvence. Z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, narkotik, také Liquido na frekvenci 1. Máme 14:15 odpoledne a čeká nás sport, nebo chcete-li sportovní novinky ze světa fotbalu, protože na tom letošním fotbalovém mistrovství světa začínají tak trošku do tuhého. Ve hře o titulu světových šampionů zůstaly poslední 4 týmy, ale více si povíme právě teď se sportákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Krásné odpoledne přeju.
0: Anglie, Argentína, Francie, taky Španělsko, tak to jsou celky, které vlastně mohou dál snít o dobytí trofé pro mistry světa. Já se zeptám, na kolik tato čtveřice naplňuje před turnajové prognózy.
1: No, dá se říct, že naplňuje dokonce poprvé od roku 1992, kdy FIFA začala zveřejňovat, že žebříček nejlepších fotbalových zemí se stalo, že v rámci mistrovství světa právě 4 nejlepší země od jedničky do čtyřky budou hrát semifinále mistrovství světa. Takže dá se říct, že všechno jde podle plánu. A třeba na rozdíl od posledního mistrovství světa v roce 2022, kdy semifinále hrálo Maroko, se žádné velké překvapení nestalo ani v semifinále, ani vlastně.
0: Aleši, slyšíme se? No, tak teď mi vypadá, je to škoda, nedokončil větu. A já mám na ně ještě spoustu otázek, tak zkusíme to spojení ještě za chviličku, vrátíme se zpátky.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přines

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
2: Tak jo, pojďme zpátky, 18 minut po 13. Ještě jednou zkusíme navázat tam, kde jsme skončili, na Anglii, Argentínu, Francii, taky Španělsko. Řešíme mistrovství světa ve fotbale a vlastně konkrétně tyto čtyři celky, které mohou dál snít o dobití trofeje pro mistry světa. Já jsem se ptal Aleše, nakolik tato čtveřice naplňuje předturnajové prognózy, tak zkusíme, jestli je signál už na tom lépe. Slyšíme se, Aleši?
3: Ještě jedno hezké dopoledne, doufám, že slyšíme, já jsem vás slyšel celou dobu velmi dobře, tak já zkusím nějak navázat a zesumarizovat to. Říkal jsem, že překvapko to není, že vlastně postoupili do semifinále nejlepší čtyři země podle žebříčku FIFA, což je poprvé od té doby se žebříček zveřejňován a na rozdíl třeba od posledního mistrovství světa, kdy do semifinále postoupilo Maroko, k žádnému doopravdy velkému překvapku ve čtvrtfinálové nebo semifinálové fázi nebo před semifinále nedošlo. Naopak čekají nás hvězdné války, silné tradiční země a uvidíme v semifinále hned 5 ze 6 nejlepších střelců celého turnaje.
2: Už zítra si to vlastně o finále rozdají Španělsko a taky Francie, tak jaká očekávání tento zápas provází?
3: Očekávání jsou doopravdy velikánská. Mluví se o předčasném finále, půjde současně o reprízu semifinále z Eura v roce 2024, kdy tenkrát Španělsko porazilo Francii 2-1 i díky tomu, že jeden z gólů Španělska dával tehdy ještě 16-letý Lamine Yamal, který notabene dnes slaví svoje 19. narozeniny. Francie na turnaji hraje fantasticky, asi nejpřesvědčivý, možná nejatraktivněji. Hezky se na to kouká, navíc má ve svém středu Kylian Mbappého, který dal už 8 gólů. Na druhé straně Španělsko hraje o něco pragmatičtěji, není to možná žádná spektakulární podívaná, ale je to velmi efektivní, velmi účelný fotbal, který zatím přinesl jeden jediný inkasovaný gól.
2: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Ještě jedna zásadní věc na závěr. Mezinárodní fotbalová federace FIFA zveřejnila teď v posledních dnech úvahu o tom, že by mistrovství světa mohlo už příště hrát 64 na místo současných 48 týmů. Tak je to podle tebe úvaha správným směrem?
3: No, byl by to rozbor na alespoň 10-15 minut povídání, tak já to zkusím shrnout v nějakých 30 vteřinách třeba. Já si nemyslím, že to je dobrý nápad. Na rozdíl od Gianniho Infantina, šéfa FIFA, si nemyslím, že i to současné rozšíření z 32 na současných 48 zemí byl dobrý nápad. Já jsem zastánce toho názoru, že by mistrovství světa pořád mělo být elitní záležitostí, což už teď je na hraně. Pokud by to bylo 64 zemí, tak už to nebude vůbec. A Infantino se mimo jiné oháněl tím, že šampionát je potřeba otevřít i jiným zemím než těm z Jižní Ameriky a z Evropy. Ale když se podíváte na složení čtvrtfinále, tak tam bylo 6 týmů z Evropy, jeden z Jižní Ameriky a jeden z Afriky. To znamená, že to víceméně odpovídá tomu, tak jak je to teď nastavené, ale rozumím tomu, že sport nemusí být vždycky úplně upřednostněn a jak se říká, peníze jsou až na první místě.
2: Tak tolik sporták, Aleš Svoboda, tolik taky sportovní novinky, co se týká fotbalového mistrovství světa. Probrali jsme všechno, co jsem chtěl, co jsem měl na srdci, takže signál vydržel. To jsou dobré zprávy a doufám, že vydrží také ve středu odpoledne, kdy se opět zavoláme. Do té doby naslyšenou, Aleši.
3: Hezký den a naslyšenou.
2: A teď už to nejlepší z muziky, hezké odpoledne.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle jsou Depešáci, nebo chcete-li Depeš Mode, za chvilku Freddie Mercury, Adele, taky Tereza Mašková nám zapije na frekvenci 1. Nás čekají aktuální dopravní informace. Když už jsem teda u té dopravy, tak není tomu dlouho, co boural v Praze u stanice IP Pavlova poslanec za motoristy Filip Turek, paradoxně teda zároveň bývalý automobilový závodník. Jeho auto se srazilo s nemocničním vozem a to skončilo dokonce na střeše, na tramvajových kolejích, tak jenom pokud se tam pohybujete někde, tak ten důvod, proč třeba nejí tramvaje, víte, dozvěděli jste se právě od nás teď, celou věc řeší policie, podle informací se naštěstí teda nikomu nic vážného nestalo, ale ty komentáře teda pod touhletou informací na sociálních sítích už nabírají obrátky, někdo píše nemotorný motorista, jiný zase tenhle ten pán by chtěl jezdit na dálnici neomezenou rychlostí, když nezvládá ani provoz ve městě a tak dále a tak dále. Já myslím, že těch komentářů tam bude přibývat postupně. Pokud nás hladíte za volanty svých vozů, tak opatrně, abyste taky nebourali, a jak to vypadá teď aktuálně jinde než třeba na IPáku v Praze, tak to si povíme za malou chvíli.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: Panenska a Libouchec na dálnici D8 jsou v obou směrech z důvodu selhání informačního systému zcela uzavřeny. Objízdné trasy zatím nejsou stanoveny. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Ano, ty jsou v plném proudu. Vy ladíte pondělní odpolední Frekvence 1. Na chlup přesně máme 1:45. A podíváme se na další rádiokemp Frekvence 1. První letošní rádiokemp je za námi. A další nás čeká už tuto středu, to znamená 15. července v kempingu Lipno Modřín, čili přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. Startujeme už ve 2 hodiny odpoledne, těšit se na vás bude kolegyně Lubka Ponížilová, také kolega Míra Michálek, ano, naše ranní dvojka. A večer od 19 hodin pro změnu Pokáč se svými největšími hity. Čekají vás taky soutěže, letní pohoda, táborák, špekáčky, afterparty a tak dále a tak dále. Na rádiokempu je celé léto s námi také OMV a jejich letní zóna. Vy můžete tak ochutnat ledové kávy Viva, další občerstvení, užít si soutěže, dětský koutek, taky program pro celou rodinu, tak na to nezapomeňte. U pódia s našimi moderátory můžete navíc vyhrát kupony do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun. Takže se prostě jednoduše za námi zastavte.
2: Znáte to.
0: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Už jsi jedl zmrzlinu z červy?
4: Jako z večerky někde, jo, že bych si pořídil.
3: Ne. Zmrzlinu z červy nebo s uhlím.
4: Ne, ale ochutnal jsem tvaruškovou zmrzlinu. A to si můžeme probrat právě zítra ráno.
0: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Já přeju taky hezké odpoledne. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Život vodákům komplikuje sucho a nedostatek vody v řekách. A na dálnici D8 se v tunelech jezdí opět bez komplikací. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí 20. července se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to pojednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně monitorovat. Lidé by v horku při práci měli pít menší dávky tekutin každých 20 minut a zařadit pracovní přestávky, hlavně ve stínu. Při práci venku je potřeba pokrývka hlavy, v pracovní přilbě ochranná vložka. Vhodné je také použít opalovací krém. Tato doporučení dnes vydal Státní zdravotní ústav.
8: Česko má před sebou podle meteorologů nadprůměrně teplý týden. V nejteplejších oblastech, jako je Jižní Morava, Pálava, Slovácko nebo Polabí, se dostanou i teploty nad tropickou třicítku. Mezi nejohroženější profese ve vlnách horka patří pracovníci ve stavebnictví, zemědělci, lesníci, z vnitřních pracovišť jsou to pak těžký průmysl, sklady, sklářství, pekařství a gastronomie nebo prádelny. Na vnitřních pracovištích je vhodné využít všechny dostupné technologie k ochlazení pracoviště, jako jsou rolety, stínítka, ventilace nebo klimatizace. Ládě Jakub, Frekvence 1.
7: Život ale komplikuje sucho také vodákům. Ty trápí nedostatek vody v řekách. Více je ale na Slovensku, jenže také ne všude. Situaci přiblížil předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
9: Na Slovensku je zatím dobře sízný hron a část váhu. Tež se dá splouvat Dunajec, který je v polsko-slovenském příhraničí. Tam je voda také velmi dobrá. A všechno to je z Dunajce vlastně zajišťováno odvodem vody z přehrady.
7: Ruští stolní tenisté se od 28. července můžou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom Světová federace v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Případná vízová omezení nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: Dnes můžete průměr místy ukázat až 31 stupňů Celsia, chladněji bude na severovýchodě kolem 25, bude spíše jasno až polojasno, k večeru se potom ale od západu začne zatahovat, v noci už můžou přijít první přehánky, které především na západě Čech můžou v noci doprovodit také bouřky, místy i silné.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: V tunelech na dálnici D8 se už opět jezdí bez komplikací. Po nějakých technických problémech se opět zprovoznili ve 12.57. Kolony se už rozjeli. Kolona je stále také před Brnem, a to ve směru od Vyškova na Brno na 213. kilometru zhruba na 10 až 15 minut. Tak pevné nervy, teď už pokračuje odpolední vysílání a začíná Jana s Vojtou.
10: Nejde nám ku. jsem tady trošku zazmatkoval, pardon.
6: Při pondělku to nevadí.
10: Ne, víte co, ona, jako, ty prázdniny hrozně rychle utíkají, ty teploty tak jako jsou divoký letos.
6: To svádí na prázdniny. No. Je teda pravda, že je prostě prázdninový režim, takže když se stane, že z vysílání uslyšíte jenom bet, neboli podkres a neuslyšíte moderátory, no, tak to znamená, že máme právě tu prázdninovou náladu, ten mood.
10: Změklej mozek se tomu taky říká.
6: Ten režim, ano. No, takže dva změklý mozci.
10: Pondělí 13. července, to jsme ještě udrželi, hezké odpoledne přejeme.
6: A pošlem skvělou muziku, užívejte ji, taky pár zajímavých témat samozřejmě, no prostě všechno, na co jste zvyklí, v létě proplácíme účtenky, nabízíme peníze v posledním slově, takže my vás o nic neošidíme.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé. Dnes je Národní den hranolků.
1: A, takže belgický den by se dalo
0: říct. Dneska je National French Friday. Já se přiznám, že mě třeba hranolky chutnají jenom z jednoho jediného fast foodu.
1: Ten z obloučky, předpokládám. A to říká hodně lidí, protože ty ostatní fast foody...
0: A víš, proč jsou tak dobrý?
1: Protože to dělají ve větým oleji.
0: Oni tam přidávají cukr.
1: Cukr? Do hranolek dávají cukr?
0: Já jsem četla, že do těch hranolek se trošku přidá cukru, ono to tak jako skaramelizuje, vytvoří to tu chrustičku. Jako nevím, jestli to ještě teď, tohle je zpráva třeba, kterou já jsem četla před 10 lety, ale... Jak to chutná, no, prostě.
1: Ne, oni to prostě mají nějak vychytaný, já vím, že je to jak nějaká jasná odrůda brambor, nebo jedna přesně daná odrůda brambor. A
0: jako
1: že...
0: nechápu, jak, přesně, jak docílej toho, že je takhle dlouhá hranolka. Takhle prostě, takhle dlouhá.
1: Jana ukazuje.
0: Teď by nás asi... mohl někdo vidět tady spoza skla.
1: Tak, takhle. No, jako hranolka dlouhá, to bylo tak 25 cm, to, co si ukazovala. No, prostě velká brambora, no.
0: Jak to myslíš, jo? No, tak to jsou... už je skoro jak dýně, ty jo. No. Nebo to dokážu nějak možná nastavit?
1: Jakože to dělá... Slepí tři brambory dohromady a pak z toho vyřešu hranolku.
0: Nestačí jenom hranolku. Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Před malou chvílí jsme mluvili o hranolkách, o tom, jak se třeba dělají takový ty extrémně dlouhý hranolky. Nedospěli jsme k tomu. Nicméně přišla nám tady reakce od jednoho posluchače. Jak se můžeme bavit o něčem takovým, když tohle jídlo je hnus fialovej? A je tam to slovní spojení hnus fialovej. A já jsem hledal, že...
1: Kde se to vzalo?
0: Kde se tohle vzalo, hnus fialovej? Proč se to používá? Ne, já už jsem si to našel
1: tady.
0: Já jsem si to našel.
1: Hnus fialovej.
0: Víte, jak to vzniklo? Vzniklo to tím, že po druhé světové válce Američani posílali i sem k nám do Česka potravinovou pomoc.
1: No.
0: Jo. A součástí té potravinové pomoci byl instantní nápoj, hroznový instantní nápoj, a který, když se zamíchal ve vodě, tak byl jako výrazně fialovej. A protože my jsme tehdy jako Češi nevěděli, jak se to správně ředí, používá a tak dále, tak si to třeba i sypali na chleba, jo? Nebo se tím jako snažili kořenit nějaký jako jiný jídlo a zjistili, že ono, i když se to rozmíchalo v té vodě, že je to opravdu hnusný.
1: Hnus fialovej.
0: Tak se tomu začalo říkat hnus fialovej.
1: Tak počkej, ale tak to není v češtině, jo? Jak se to říká teda v angličtině?
0: Ne, to vymysleli Češi.
1: Čechům
0: americká humanitární pomoc nechutnala. A proto jí začali říkat hnus fialovej, protože...
1: Jak se říká fialová anglicky?
0: Lila.
1: Lila?
0: Lila. Fajla.
1: A co je purple?
0: Purple? Purple? No to je ne, pink je růžová. Purple by taky mohla být, nebo nachová, něco takového.
1: No.
0: Jak se řekne anglicky okrova?
1: Já tady jsem dala třeba do překladače, jak se přeloží do angličtiny fialový hnus, respektive hnus fialovej. No. Absolutely disgusting. Oni tomu rozumí.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl ty hity.

0: Před námi jsou půlové zprávy na frekvenci 1. Po půlových zprávách čas na příběh.
1: Ano, dáme vám pravdu nebo blábol, tedy příběh, který se buď stal nebo nestal. Nenechte si ho rozhodně ujít. Bude to opět určitě zajímavý, i když to třeba nebude pravda, že jo?
2: Hezké odpoledne. Červnové a červencové bouřky způsobily klientům pojišťoven tisíce škod za stovky milionů korun. Nejvíce případů aktuálně evidují ze středních Čech. Vláda nechce být podle vicepremiéra Karla Havlíčka součástí kampaně prezidenta Petra Pavla za znovu zvolení. Řeklo to dnes po jednání vlády na dotaz ke vztahu mezi kabinetem a hlavou státu. U Javornice u Dubu na Prachaticku hoří pole a les a u Olešnice na Českobudějovisku pak zasáhl les oheň. Oba požáry už mají hasiči pod kontrolou, jak napsali na síti X.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda se stala na Opavsku, a to konkrétně mezi obcí Vítkov a Podhradí. Srazilo se tu auto s jezdcem na elektrokoloběžce. Aktuálně na místo míří také policie a také záchranná služba. No a pozor, dávejte taky na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Brno. Tak tam stojí porouchané, odstavené vozidlo. Tak opatrně. Šťastnou cestu.
1: Frekvence 1, pravda nebo blábol, za chviličku příběh. A teď teda nevím, to bude asi z mých úst.
4: Počkej, já...
1: Vypočítej
4: to. Kdo měl minulej týden, to jsou ty měkký mozky, jako už se to projevuje.
1: To nevadí, jo? Hele, mám ho připravený za chvilku.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je čas na příběh, který je buď pravdivý, nebo blábolivý a usnesli jsme se během písně, že opravdu dneska je na řadě Jani.
1: Tak, člověk, který narazil na bleším trhu na něco, co ho překvapilo. Nebyl to Milan Bílek. Náš kolega Milan Bílek miluje bleší trhy.
0: A ten vás na bleších trzích umí překvapit.
1: Hele, našel tady obraz, který si koupil. Stálo to několik málo peněz prostě. Dal si to jako dekoraci na chlupu. A doma si všiml, že ten rám je neobvykle těžký. Že to tak jako by většinou nebejvá. No. Když ho rozebral, tak tam objevil pečlivě složenou obálku. Na přední straně stálo, teď pozor, celé jeho jméno, datum narození a jeho současná adresa. V rámu toho obrazu, který on koupil na Blašáku. Uvnitř byl jenom jediný list papíru se stručným vzkazem. Jestli to právě teď čteš, znamená to, že si nakonec udělal správné rozhodnutí. Neprodávej chalupu. Nebylo to podepsaný. A hlavně tenhle člověk, on totiž měl v plánu tu chalupu prodat, ale nakonec to ani nikomu neřekl. Jo, jenom o tom prostě přemýšlel. Dokonce to neřekl ani rodině. Nejděsivější ale bylo to datum na konci dopisu, protože ten byl napsán přesně o rok později, než ho ten člověk našel. A tu chalupu nakonec neprodal.
0: On našel dopis, který někdo napsal až za rok.
1: Předtím, počkej, byl napsán přesně o... Jo, později, pardon, máš pravdu. On ho našel vlastně ještě dřív, než měl. Obraz, bleší trh, těžký rám, dopis určený člověku s jeho jménem, datem narození a s myšlenkou, se kterou on si hrál.
0: Hele, já mám tyhle příběhy rád, tyhle mysteriózní, ale myslím si, že tady scénárista trošku popustil uzdu fantazii.
1: Jo, tak uvidíme.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
1: A to pěkný blábol.
0: No je, no. Ten se ti poved.
1: Sám to se nestalo.

0: Frekvence 1 Coca-Cola vyráží opět a zase za vámi.
1: Celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autem výher. Kdo ho odchytí jako první, ten může vyhrát.
0: Ano, výhry jsou v podobě nezbytné letní výbavy, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Food Marks za 500.
0: No a k tomu všemu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola.
1: Tak jak to dneska vypadalo, kde jsme dneska Tomáše měli? Tome, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Masarykova náměstí z Jihlavy, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači. A samozřejmě, že nejedeme s prázdnou. 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Mark, sluneční brýle, plážová osuška, plážová taška a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. A tyhle všechny krásné letní věci už mají svoji majitelku. A tou je, dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, jmenuji se Jindra.
2: Jindro, my vás zdravíme. Co pak jste dělala, když jsme ráno hlásili, že přijedeme do Jihlavy?
3: No právě jsem dělala snídaně, vídeňský párky.
2: O, vídeňský párečky, no tak... To je inspirace na zítřek, také bych si nechal líbit. V každém případě, ale ceny jsou vaše, takže tady jsou.
3: Vynikající, jako ty dárky jsou teda fakt skvělý, brýle se mi líbí, ta deka, teda ta podložka je teda výborná a hlavně teda ten karton té Coca-Coly, protože kolu doučata milujou, takže jako opravdu perfektní dárky.
2: No slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli právě sem do Jihlavy. A kde budeme zítra, se dozvíte v ranní vysílání u Míry s Lubkou. Tak nezapomeňte poslouchat a my vám s Jindrou přejeme krásný zbytek dnešního dne. Ahoj z Jihlavy!
3: A já vám ještě jednou moc děkuju a děkuju Frekvenci 1 a hlavně přeju hezký den posluchačům Frekvence 1.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
0: Mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Food Marks.
1: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.
4: Léto v rytmu Frekvence 1. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: tip pro vás.
1: Od pondělí zahrazuje televize Seznam do podvečerního vysílání oblíbený americký seriál Jack. Každý všední den po 18. hodině nabídne hned dva díly příběhu vojenských právníků, kteří řeší složité případy amerického námořnictva. Napětí, vyšetřování i silné lidské příběhy. To vše v seriálu, který si získal diváky po celém světě. Pondělní večer přináší na televizi Seznam další bláznivou italskou komedii s Paolem Villagem. Ve 20:10 uvidíte film Vyhrál jsem v loterii. Ve chvíli, kdy se nenápadný notorický smolář chystá skočit z okna, zjišťuje, že vyhrál obrovskou sumu v loterii. Výherní los okamžitě ukryje, ale to by nebyl Paolo, aby nenastaly komplikace. Exekutoři odnesou jeho věci i s ukrytou výhrou. Paolo se vydává po stopách svého losu, netuší ovšem, že stejný cíl má i místní mafiánský boss. Ve středu večer můžete na televizi Seznam sledovat další díl české kriminální minisérie Strážmistr Topinka. Robert Mikluš jako svérázný policista z malého města se pustí do vyšetřování případu, který zamotá hlavu nejen jemu, ale i jeho zkušenějším kolegům. Vedle Roberta Mikluše se představí také Miroslav Donutil nebo Jiří Bartoška. Čtvrteční večer bude patřit nestárnoucí české klasice Anton Špelec Ostrostřelec. Od 20 hodin a 10 minut zazáří Vlasta Burian v jedné ze svých nejslavnějších komediálních rolí. Příběh truhlářského mistra a jeho vojenské kariéry je plný likvére, slavnostních salv a nenapodobitelného humoru Antonína Špelce. A dají-li mu medaily nebo nedají-li, to se podívejte sami. Vedle Buriana se představí také Jaroslav Marvan. Bláznivá italská komedie, oblíbený seriál Jack, nový český kriminální příběh se Strážmistrem Topinkem i nestárnoucí Vlasta Burian. To je váš týden na televizi Seznam.

0: 15. hodina před námi, i po 15. skvělá muzika na Frekvenci 1. Co budeme hrát?
1: Scorpions třeba. Taky BSP. A nebo Cher. A za chvilku budou i zprávy.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hrdním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Sloma Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
5: Já vám přeju hezké odpoledne taktéž. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Útoky na ukrajinský zdravotnický personál i celý systém jsou součástí ruské strategie. A zdržíte se na dálnici D1. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí 20. července se ceny benzínu i nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
6: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. Jsme připraveni obratem znovu zavést cenovou regulaci. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
5: Důvody pro ukončení regulace cen bylo podle ministryně i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci regulatorních opatření přistupují i okolní země, což podle Schillerové potvrzuje, že situace na trzích se stabilizuje. Dva příslušníci komunistické STB, kteří za minulého režimu perzekovali herce Tomáše Tepfra pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmínkách. Dohody dnes pravomocně schválil soud. Tepfr, který má v trestním řízení pozici poškozeného, po mužích nežádá žádnou náhradu škody.
7: Soud konstatoval, že operativec Karel Junáš a jeho nadřízený Jaromír Miltner zneužili svou pravomoc, když se v Ústí nad Labem podíleli v letech 1978 až 84 na rozpracování svazku s názvem Umělec. Tomáš Tepfr tehdy ve městě působil v tamním činoherním klubu. Na herce se zaměřili z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ. Oba příslušníci přitom podle soudu věděli, že se počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy. Oba důchodci nechtěli dohodu komentovat. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: Útoky na ukrajinský zdravotnický personál i celý systém zdravotnictví jsou součástí cílené ruské strategie. Opakují se příliš často na to, aby byly náhodné. Uvedla to dnes nevládní organizace Lékaři bez hranic, která zároveň požadovala okamžité zastavení takových útoků. Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 Adam Lacko se o víkendu po třech letech vrátil do akce na slavném okruhu Nürburgringu, kde se připravoval na srpnový start na domácí Czech Track Prix v Mostě. Výsledkovým maximem 41-letého závodníka bylo 8. místo z nedělního hlavního závodu, s tím ale nebyl příliš spokojený. Hlavním úkolem víkendu ale bylo podle něj zjít se speciálem Iveco, se kterým už řadu let nejezdil.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Postupně se dnes k večeru bude zatahovat a od západu bude přibývat oblačnosti. Na horách se můžou výjimečně vyskytnout také přehánky. Později v noci potom počítáme, že od západu by mohlo také zapršet. Na západě Čech nejsou vyloučeny ani bouřky. Teploty v noci budou kolem 18 až 13.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Zatím se zdržíte na dálnici D1 ve směru od Vyškova na Brno. Na 213. kilometru houstne provoz a je tam zdržení zhruba na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu je potom vlivem hustého provozu kolona ve směru k letišti mezi 14. a 20. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pokračují Jana a Vojta.
1: 15. hodina je za námi a my pokračujeme v našem pondělním 13. červencovém vysílání. To kdo má dneska vůbec svátek? 13. červenec mi říká, že... Ježi, nemá to moje spolužačka?
0: Martina máš 17. jestli je to Martina, pokud si se vzpomínám.
1: Markéta, moje spolužačka Markéta.
0: Markéta.
1: No, moje kamarádka Markéta. Já mám spoustu Markét kolem sebe. Taky se vám někdy stává, že jako V nějaký etapě svého života máte kolem sebe člověky, respektive lidi, co mají stejný jméno?
0: No jasně, jasně. A taky se mi dost často stává, že třeba nemají úplně jako stejný jméno, ale jejich jména začínají na stejný písmeno.
1: Mm-hmm, to je dost vlastně podobný. No. Když jako, já jsem jeden čas měla kolem sebe samý Lucky. Lucka Šmídová, jedna další, a třeba 7 Lucek. Pak jeden čas jsem měla samý Evy.
0: Aha.
1: A teď mám kolem sebe samý Vojty.
0: Tomu se říká výhra, přátelé.
1: Ano, tak Markéta, všechno nejlepší.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Jdeme proplácet účtenku.
1: A dneska zavoláme Milanovi.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Milan je odkud?
1: Milan je z Přelouče a Milan je podle všeho vášnivý cyklista.
0: Mhm. To se hodí.
1: Když zas na druhou stranu, podle toho, co tady píše, tak jeho žena tu vášeň nezdílí, ale on prostě si udělal radost.
0: On ji nutí, jo?
1: Ne, to ne.
0: Asi potřebuje proplatit řetězy.
1: Ne. Řetězy to nejsou. Je to něco, co jako vlastně na kolo není úplně nutný, ale může vám to pomoct při tom pohybu na kole.
0: Jo, ty nášlapy.
1: Ne.
0: Tak to řekni.
1: No, to prostě koupil si cyklistický dres s krátkým rukávem ze síťoviny, tady je na účtence.
0: No, to jsem si taky pořídila a zjistila jsem, že to nemůžu nosit, jo?
1: A on tady píše...
0: On je to totiž průhledný.
1: On tady píše, že miluje jízdu na kole, moje žena ne, a dokonce mi, když jsem si ten dres oblékl, řekla, že se rozvede. Ale mně se v něm hrozně hezky sportuje.
0: Ale já to chápu, jako v těch vedrech, jo? No, to je jako úplně skvělý. Ne. Je teda pravda, že za prvý se v tom nesmíte opálit, protože jinak máte tu síťovinu opálenou.
1: No jasně. Máte mřížkovaný hrudníček.
0: A za druhý je to fakt průhledný. Já mám takový tílečko a pak jsem si to jednou oblíkla. Ale Milan nám to nebere.
1: Milane,
0: vy někdy šlapete na kolo. Kolik dáme? 3 tutnutí?
1: Dal bych ještě 3, protože dobře. Víte co, jako 1459 korun.
0: No, to je drahý, no.
1: To jsou jako docela takže hezký peníze. A navíc tím manželku trošku uklidníte.
0: A třetí...
4: Volaný účastník.
1: To je škoda.
0: Tak to nás mrzí. Tak teď nebude potlesk, bude smutek.
1: No.
0: Tak přátelé, ale i takhle to dopadá, prostě telefon vzít musíte, odpovědět na naši otázku taky musíte, pokud to tak nedopadne, nemůžeme vracet peníze.
1: Zkusíme to opět zítra.
3: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Nedávno jsem se bavil s jednou naší rodinou známou. Ona propadla úplně novému koníčku. Říká se tomu urbex. Přišlo to z Británie a je to...
1: Sex na konci, jo.
0: Ano, urbex. Přišlo to z Británie a je to o tom, že vlastně je to takový jako na hraně zákona, že prostě vnikáte do na první pohled opuštěných domů.
1: Počkej.
0: A díváte se na to, co se tam jako děje, zkoušíte si spřádat nějak příběh toho domu, nic neodnášíte, nesmíte nic odnést, ukrást z toho domu a nesmíte tam i nic, kromě stop po sobě nechat.
1: Já jsem o tom slyšela, když jsme si povídali s Mírou Michálkem v rámci nějakého podcastu a ten právě mluvil o nějakým, a já si to prostě, já mu to byl paměť tak debilní, že vůbec nevím o čem, jo, ale myslím, že to bylo někde na Moravě, prostě obrovský barák, někde schovaný, který jako fascinuje lidi, on je polorozpadlej a dělají přesně tohle. Chodí se dívat dovnitřku těch budov, nebo týhle budovy.
0: Já jsem jí právě říkal, hele, ale každá budova někomu patří, jako vniknutí na cizí pozemek, ale říká, to právě musíš jako zjistit, nesmíš třeba jako něco vypáčit nebo rozbít,
1: musíš tam chodit pod mě.
0: No.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: Na frekvenci 1 pro vás máme, přátelé, půlové zprávy, informace taky o počasí, protože si myslím, že když má někdo prázdniny, tak ho nejvíc zajímá, jaký bude počasí.
1: Přesně tak.
0: A ještě třeba taky zajímá, jestli máš co jíst a pít, že?
1: Jasně, no a to je až na druhém místě. Nejdřív to počasí, to je základ, tak za chviličku.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru.

0: Ve Zlíně jsou už všechny hlavní turistické cíle v krajském městě otevřené. Německo a také Finsko si předvolali ruské velvyslance kvůli kybernetickým útokům z ruské strany. Napsala to dnes agentura Reuters, podle které si krátce potom Moskva předvolala německého velvyslance. A v centru Prahy se dnes popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolony jsou stále od Vyškova na Brno na 210. až 203. kilometru, necháte zhruba o 10 minut navíc a se zdržením potom počítejte také na Pražském okruhu ve směru k letišti. Mezi 19. až 23. kilometrem je hustý provoz, asi na 10 minut. Za sjezdem z D5 směrem k D1 se potom zdržíte celkově zhruba kolem 15 minut kvůli silnému provozu. Tak šťastnou cestu.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Kromě toho, že v úterý v odpoledních maximech opět naměříme místy teploty tropické, vystupovat budou až k 32 stupňům Celsia, tak se k ojedinělým dešťovým přeháňkám v horských oblastech přidají i bouřky. V bouřkách se potom srážkové úhrny zastaví až na 25 litrech na metr čtvereční, oni totiž se nikam hýbat nebudou a tak se vyprší všechno na jednom místě. A ještě jednou opakuji, že bouřky očekáváme během úterního dne, zejména v horských oblastech. V nižších nadmořských výškách tak budeme muset opět zalévat. A mimochodem se suchem se potýkají všude v Evropě západní a také jihozápadní.
3: Posloucháte Frekvenci 1, jak jsme se před malou chvílí bavili o tom urbexu, o tom, jak lidé navštěvují takové ty ruiny, řekněme.
4: Jo, to jsi říkal, že to je nějaká nová uchylka lidí.
3: No, ono to není úplně nový, přišlo to sem ze zahraničí.
4: A není to asi úplně uchylka, že jo?
3: No, je to spíš takový lavírování na hraně zákona, protože vnikáte na pozemek někoho jiného.
4: Tak a počkej, ještě mi řekni, co ty lidi, dobře, urbex, jako mám potřebu se podívat dovnitř nějaký ruiny.
3: No, jo. Třeba a stará továrna.
4: Ale co tam dělám? Co tam jako dělám?
3: No, prostě se díváš.
4: Fotíš, možná to bude díváš, totiž hodně fotíš, natáčí.
3: Když se třeba podíváte na TikTok, no, tak tam, no, je, tam je urbexáků strašná spousta.
4: Urbexáci,
3: že tam prostě jako natočej, jak to vypadá, třeba ve starý školní jídelně, nebo v nějaký jídelně ve starém sanatoriu, který je opuštěný.
4: Třeba tam najdete nějaký rozčtvrcený tělo.
3: No, ale nesmíte si ho odníst, jo, musíte ho tam nechat.
4: Ty krás.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, my jsme dneska včera vyrazili na polévku do vietnamského bistra. Asi znáš polívku pho.
1: No samozřejmě, je fobo, foga, že jo, a no, potom, já teda víc než ty fo, mám rád takový ty jejich, ono to není jako polívka, ono je to taková ta sladkokysla.
0: No tak, ale budeme mluvit o tom fo.
1: Budeme mluvit jo. O fočku,
0: pojďme. Asi víte, prostě je toho strašně moc, je to vlastně výborný vývar, je to strašně chutná a do toho se dávají takový ty nudle skleněný, že jo.
1: No a spousta bylinek a maso.
0: A nejhorší je, když si to vemeš sebou, jakože jsme udělali takový nápad, hele, vykoupíme si tam jídlo, každý si dáme to svoje dobrý, sedneme si na lavici a sníme si to.
1: No.
0: Jenomže prostě nevím, jestli to mnou nebo jima, ale každopádně prostě ty nudle byly objemnější, než byla ta nádoba s tím vývarem.
1: Mám dali víc nudly.
0: A teď ty nudle dávají mimo, že jo? Takže jsem přišla na tu lavičku, prostě jsme se sedli, že jo, všechno to mají horký, nevím, jak to chápeš, jako oni to mají vždycky strašně horký. Vůbec to nechápu, to všechno bylo hrozně horký. Sedli
1: kouzlo.
0: Jsme si a teď já jsem vzala ty nudle, že si je hodím do té polívky.
1: No.
0: A teď jsem tam prostě hodila ty nudle. A všechen ten vývar se vyvelel. Můj kluk dostal záchvat smíchu, já jsem byla totálního debila.
1: Kdyby tady Míša byl, tak si s ním plácnu, jako, to je opravdu...
0: Tak jsem to tam šla reklamovat, že se ty nudle tam prostě do té misky nevešly.
1: A co ti na to řekli?
0: Jako chtěla jsem...
1: To musíte nesmírtelý, že...

0: typ, který se může hodit nejenom letos v létě.
1: Ale i příští rok v zimě.
0: Možná i v zimě, jo, jako když na to přijde. Našel jsem totiž strašně levný a účinný trik, jak ochladit místnost, aniž byste museli
1: kupovat
0: klimošku.
1: Říká se tomu bioklimatizace. Já jsem to někde viděla. Nebo?
0: Eko-klimatizace. Taky to není úplně eko, protože takhle jako podmínkou
1: tak
0: je, že
1: je
0: máte mrazák a větrák.
1: Mrazák a větrák.
0: Ono to totiž funguje tak, že máte normálně větráček, že jo? A když je opravdu hodně velký vedro, tak když na sebe ten větrák pustíte, tak to je jako kdyby na vás někdo mířil fénem.
1: No a víš, co se stane? To jsem vždycky já aplikovala tady v pražském bytě a ráno jsem měla takový to, jak se otáčíš a můžeš se zvednout, můžeš se otočit celá. Já jsem se musela otáčet celá, protože ti strašně rychle ofoukne ten sval.
0: No, jasně, ale tohle funguje opravdu jako ochlazení. Když do mrazáku dáte ze 3/4 plnou láhev čistý vody.
1: Počkej, 3/4 láhev vody.
0: No, musí to být 3/4, protože voda se roztahuje, když zmrzne, že jo, tak aby ta láhev nepopraskala. Když to zmrzne, vyndáte...
1: Plastovýho.
0: No, ideálně.
1: Dobře, píšu si, já to potřebuji vědět.
0: Potom to vyndáte z mrazáku, obalíte navlhčenou utěrkou. Položíte na nějaký tác, aby z toho ta voda nekapala všude možně. Dáte před ten větrák. A ten větrák, jak na to fouká, tak ten chlad...
1: Jo, to je logický.
0: Ten chlad z té lahve a z té utěrky vlastně jako rozprskává do prostoru.
1: To nemusí být ani voda z lahvy, to může být třeba, nevím, špenát zmražený, ne?
0: Fuj.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
8: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Je to s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Česko uzavře smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR o modulárních reaktorech. Požár v Čelákovicích u Prahy napáchal škody za asi 80 milionů korun. A stále počítejte se zpožděním na dálnici D1. Česká republika příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně. Na dnešní konferenci pojednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Toho kabinet podpisem smlouvy v Británii pověřil.
11: Definitivně můžeme říct, že Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. A připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společnosti ČEZ.
10: Mimo jiné vláda dnes také rozhodla, že od pondělí 20. července už nebude regulovat ceny paliv. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela dnes od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně asi 80 milionů korun, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Hasiči ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4, později ho snížili na 2. Odpoledne s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě do noci. Příčinu požáru podle mluvčí vyšetřovatelé zjišťují. Naše řeky jsou na hranici sýznosti, ale přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno, odkud pro vás pozítří vysíláme radiokemp. Podrobnější ke sýznosti je pro Frekvenci 1 předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
12: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sýzností horší. Pak máme sýznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
10: Sýzná je také jezera od Železného Brodu, ta už je ale také na limitu sýznosti. Proto se tam můžou objevovat hůře průjezdná místa také s přenášením lodí. Tenistka Linda Nosková oslavila letošní wimbledonský triumf v neděli večer na tradičním bálu šampionů. V černých šatech si během slavnostní večeře zatancovala s vítězem mužského turnaje a čerstvě pětinásobným grandslamovým šampionem Italem Jannikem Sinnerem. Předtím se také fotila v areálu All England Clubu s vítěznou trofejí a v rozhovoru pro web soutěže řekla, že úspěch stále vstřebává.
1: Frekvence 1. Počasí.
10: V noci se začne od západu zatahovat a místy můžou přijít také bouřky, které místy můžou být i velmi silné. Zítra potom čekáme teploty kolem 25 až 30 stupňů, na Moravě až 32, ale zítra už potom počítáme s tím, že se začnou objevovat přehánky, bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer budou zítra částečně ubývat srážky.
8: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: S kolonou počítejte na dálnici D1 od Vyškova na Brno. Na 213. kilometru je aktuálně zdržení zhruba na 20 minut. No a zdržíte se také asi 15 minut ve směru k letišti na Pražském okruhu od 14. po 21. kilometr. Tak pevné nervy, pokračuje Jana a Vojta.
13: Je po 16. posloucháte Frekvenci 1. Pěkné pondělní odpoledne přejeme.
9: Víte, co je nejhorší, když se v létě stane?
13: Ne.
9: Přestane vám mrazit mrazák. Ty jsi mluvil teď o mrazáku, no. A nebo jsme v minulý hodině brali jsme
13: lekci ochlazení pomocí mrazáku a větráku.
9: Rozebírali jsme klimatizaci, ale my jsme teď měli takový problém, že se nám namrazil mrazák a někdo říká, no počkej, to musíte jako čas od času odmrazit, jako to nejde tak, že si koupíte prostě lednici s mrazákem a necháte to do té doby.
13: Je to samo odmrazovací?
9: Ale kolikrát za život jste odmrazovali mrazák?
13: Když jako? Jsem byl malej, tak jsme odmrazovali pravidelně, že to jako naši dělali. Ale to byly takový ty starý skříňový, že jo, který nebyly samo odmrazovací.
9: Že si nekoupíš prostě za 50 tisíc lednici a pak tam budeš každý měsíc prostě odmrazovávat mrazák. No měli jsme tam prostě takovýhle kusy ledu, nešlo to ani zavřít. A protože to nešlo zavřít, tak se nám rozmrzly všechny ledviny. Teda ledviny. Já jsem chtěla říct ledňák.
13: Já teda zůstali.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, máme pondělí, je dobré začít dělat plány na víkend, to se týká samozřejmě tohle povídání vás všech, co chodíte normálně v létě do práce,
1: jasně,
0: jo?
1: Jasně.
0: Ale my jsme si teď oblíbili grilovačky, nebo respektive jsme na jedný naposledy byli a mě tam strašně chutnala jedna taková marináda. Oni jako obecně marinády jsou jako docela dobrý věci, no,
1: a potom, pozor, jsou dva druhy, nebo tři druhy marinád jako základní. Olejová.
0: Kečupová.
1: No tak, tak dva, mokrá a suchá marináda.
0: My máme, suchá marináda?
1: Máme souseda, který normálně jako nepoužívá...
0: Fénem suší maso.
1: Ne, naloží ho do koření přes noc, ale
0: a nedává
1: jako,
0: tam nic
1: nedává tam nic jako tekutýho.
0: Fakt, no, jo. No. Takže jenom to koření, ono jenom to vlastně to... Možná se vpije do toho masa.
1: No
0: to jo, na tom něco bude.
1: No, je to metoda, no, ale to, jakou marinádu jsi se oblíbila? Tam?
0: Prosím tě, asi ji znáte, BBQ marináda. Klasická BBQ.
1: Barbecue.
0: Ale mě to totiž nikdy nechutnalo. Takový to jako prostě...
1: Kečup a uzený aroma.
0: No, jako když ti nechutná jídlo olivy, pak si je jednou vemeš ve svých třeba 18 a řekneš, tyjo, to je dobrý, to jsem...
1: Kde jsem byl celý život, co?
0: Tak mě nikdy nechutnala právě ta barbecue. A tady jsem z ní byla teda úplně hotová.
1: No.
0: No a já jsem tady zjistila, jak se barbecue omáčka dělá. Ty si můžeš normálně udělat doma. I když teda, jako popravdě, já jsem přesně ten typ, který asi půjde do obchodu a koupí si ji za 59,90.
1: Jednou jsem doma dělal barbecue omáčku. Asi, jednou.
0: Že to je nesmysl.
1: A pokaždé, když jedu do obchodu, radši tu barbecue koupím, než abych to absolvoval znovu.
0: Nějaká rajčatová pasata, třetinový cukr, med, jablečný ocet, kdo má doma jablečný ocet, tmavý rum, kdo má doma tmavý rum. To není možný. Worcester, uzená paprika, chili, česnek, kouřová sůl. Chápeš to?
1: Jsem divnej, když mám tmavý rum.
0: Prostě tmavý rum jsme vypili a kouřovou sůl jsme vyhulili.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2002. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: námi i o prázdninách hrajeme poslední slovo.
1: Ano, peníze tady na vás čekají, stačí si o ně zavolat, tak hned po zprávách.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodej.
4: Hezké odpoledne. Stát bude nově prostřednictvím

0: Ostravsko-Liberec ve směru od Vyškova na 218. až 209. kilometru. Je to tam zhruba na 15 minut. O něco delší kolona je potom na dálnici D1 na 20. až 25. kilometru ve směru do Brna. To je zhruba na 20 až 30 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Zavolejte sem k nám 257-400-999, to je číslo, na kterým, když se dovoláte, budete moct soutěžit.
2: Jde o peníze, jde o to doplnit poslední slovo do věty, kterou vám pustíme, takže vám za chvilku budeme držet pěstě.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Petra.
2: Dobrý den, Petro, odkud voláte?
3: Volám z Brna.
2: Z Brna. Tak zdravíme do Brna, 37 tisíc tady pro vás máme. Potřebujeme ale to jedno jediné slovo do aktuální věty, která je tady od fotra na tripu. Připravená, jdem na to?
3: Ano.
2: Věta zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak tipujte.
3: Posádka.
2: Posádka. Pojďme zkusit, jestli tohle slovo patří do téhle věty.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není.
3: Tak děkuji. Mějte se hezky, ráda jsem se dovolala.
2: Děkujem za pokus. Mějte se, naslyšenou. Naschledanou. 37 tisíc plus 500, zítra ráno s Lukou a Smírou budete hrát o 37 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Na Frekvenci 1 už se to rozjelo ve velkém, už za vámi jezdíme a i tuto středu pojedeme.
1: Radio Kempy, Frekvence 1.
2: Přátelé, udělejte si čas. Tuto středu za vámi dorazí Frekvence 1 společně s našimi kolegy s Lubkou Mírou, teda s Lubkou Ponížovou a Mírou Michálkem. S Lubkou Mírou a Ponížovou Michálkem. A naši dva ranní kolegové za vámi vyrazí na Lipno. Na Lipno se odehraje další Radio Kemp Radio Frekvence 1.
0: No a samozřejmě průběh je stejný jako na všech ostatních kempech, jako vždycky plný zábavy. A když říkám stejný, myslím pokaždé úplně jiný.
2: No to je taky. Záleží, jaký sejdou lidi, že jo?
0: No jasně, tak vy jste vždycky skvělí, když za náma dorazíte.
2: Ale je pravda, že prostě jako tu atmosféru dělá ta příchozí veřejnost.
0: A fíla.
2: A pak jaký fíla. Jo, ten přeřvej veřejnost.
0: To. Samozřejmě, ale ten plán je úplně stejný, jako každý jiný kemp. Začíná se ve 2 odpoledne živým vysíláním. Vysílá se do 19. hodiny a potom od 19. do 20. živý koncert.
2: Ano, takže začíná se živě, končí se ve 20 mrtvě.
0: Do mrtva vlastně.
2: Nebo
0: v podstatě.
2: Ne,
0: potom je totiž ještě afterparty. A ta vás jako dorazí.
2: Tak jste zváni na Lipno, na pokáče, udělíte si čas, vemte děti rozhodně, protože pro děti je těch soutěží připraveno strašně moc, dostanete možnost získat krásné ceny, přivezeme i dobrou tu tekutinu do bříška.
0: No a budeme hrát klínky štěstí.
2: Ano, tak jo, tak se na vás těšíme, tuto středu 15. července na Lipno.
1: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: Už jsi jedl zmrzlinu z červy?
5: Jako z večerky někde, jo, že bych si pořídil.
4: Ne. Zmrzlinu z červy, nebo s uhlím.
5: Ne, ale ochutnal jsem tvaruškovou zmrzlinu. A to si můžeme probrat právě zítra ráno.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
6: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
3: Jana Knížková.

0: 17. hodina před námi, to znamená velké hlavy prázdninové, co vám zahrají?
1: Boba Sinclair. Taky Jana Kalouska. A nebo London Beat. Za chvilku budou zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Planehu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má pro nás Ladě Jakub, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Evropská komise schválila další balík peněz pro Čechy. Začíná hlavní sezona české zeleniny a Čechy teď trápí pily obilovy na trav. Na chvíli je zmírní úterní podvečerní déšť. To jsou podrobnosti. Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
7: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
6: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
8: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená zítra v odpoledních hodinách.
6: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.
5: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Úterý 14. července bude nejdřív jasné, odpoledne se začne zatahovat a skoro všude nás čeká hodně mraků a déšť, místy i silné a taky velmi silné bouřky. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Brněnsku i Znojemsku až 33.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Zdržíte se aktuálně na D5 od Plzně na Prahu za Berounem na kilometru 15, je tam nepojízdné auto s přívěsem. Neprůjezdná je teď jihočeská D3 za Soběslaví na Táborsku. Z Českých Budějovic do Prahy po havárce kamionu na kilometru 95 jsou tam kolony zhruba na 40 minut. Hlídka tam odklání dopravu na starou silnici, i tam se ale tvoří fronty. Tak s tím počítejte, na bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Velkými hlavami.
5: Velké hlavy Frekvence 1.
9: Ty jsi dala jiný jingle.
10: Já jsem dala jiný jingle.
9: Ale to nevadí, já aspoň nemusím říkat Velké hlavy, protože to už lidi vědí.
10: Ne, já tam dám správný jingle.
9: Hlavy velké, jedna frekvence.
10: Právě Tomáš Mikešovi na papírek nakreslil rakev.
9: Ne, on si nakreslil hranolku, aby věděl, co máme ve scénáři.
10: Jo,
9: a já mu na to hodil křížek. Jak z hranolky můžeš udělat rakvičku?
10: To je dobrý. A kde máš sláčku?
11: S hranolkama.
12: S tou přijdem já.
10: Tak, povídej.
12: Tak, začněme tím, že máme na Karlovom mostě jednu celobronzovou sochu, má 343 rokov. A o jakou sochu se jedná?
9: To je podle mě ta třetí vpravo.
5: Velké hlavy, frekvence 1.
12: Komu patří
11: tak
12: ta
11: je
12: socha?
11: Tam, buď tady tam Rezl.
12: To ten je.
11: Rezl teda. Pak je tam Eliška Krásnohorská.
12: Tak jisto ne.
11: Pak je tam
12: muž.
11: Muž.
10: Jak se na ní šahá?
12: Jan, ano.
10: Nepomucký.
11: Je tam. Tam je totiž asi 7 soch. Člověk.
10: To je nejčistší socha.
12: Právě, že to je celobronzová prvá. A ak se jej dotknete, tak vám to prinesie.
10: Štěstí, ne?
12: Štěstí. A ta druhá věc, co vám to jako ještě?
10: Zdraví.
11: Smůlu.
10: No právě. Ta jezdice, všichni z celého světa jezdí na Karlův most.
11: Si šáhnou na smůlu.
10: Právě, počkej, ale peníze.
11: Ježíš, počkejte. Já myslím, že mluvíš o sochách na Karlově náměstí.
10: Ne, Karlově mostě.
11: Proto jsem říkal Resel a Eliška Krásnohorská. Já jsem idiot, přece tam nebude stát Krásnohorská.
9: No, vypadá to, že před posluchačema frekvence jedna seš.
10: Trošku neposloucháš.
11: No malinko.
10: Karlův most.
12: Takže šťastí a ta druhá věc, která tím turistům ještě...
10: Aby nezabloudili.
9: Lepší kurz eura.
12: Keď ho pohladí, tak se ještě raz vrátí do Prahy.
9: Takhle, žešmarja, nešmatrejte na
10: Splitu, to mají taky ve Splitu, tak? No, tam mají takovýho obrovskýho, takovýho bobtloustlýho, jakoby,
11: Spličana?
10: Jako budhu takovýho.
9: A co má ošoupanýho nejvíc?
10: Palec. Palec u nohy. Šáhla jsem si a od té doby jsem tam nebyla, takže to co?
12: Nefunguje.

0: Všichni známe ten nápis Hollywood nad Los Angeles, jo?
1: To je pravda.
2: Známe, no.
0: Je tam 103 let, si představte.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Ale nechoďte k tomu nápisu, je tam hrozný nepořádek.
1: Asi 20 rokov potom, čo to tam nainštalovali, tak istý Albert Cotte spôsobil nápisu Hollywood jednu nepeknú škaredávec. Akú?
4: Ukrat jedno písmeno.
0: Ne, on si tam zapálil.
2: On vzal tu diakritiku nad tím.
0: Jo, on ukrad háček.
2: Čárku.
4: Přehlasovaný UO.
2: No,
1: tak on svojím autom značky Ford vyletěl z cesty a zničil prvé písmeno, teda...
0: No tak to byl pěkný.
4: Počkej, teď je to strašně v
0: krumpeta.
1: No ale on vyletěl tak úžasně.
2: Ježiš, tak vysadl.
4: Takže to nebylo auto.
1: On teda prežil, ale zničil auto.

0: Máte rádi hranolky?
1: Ne,
2: no. To nesnáším.
0: Belgický třeba, co?
3: Ne, belgický mi nechutí.
2: Ne, ne, to jsem
3: nechutí. A o belgických hranolkách to bude.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Hranolky mají svůj den.
1: Lebo se tvrdí, že belgické jsou nejlepší a čím to je, že právě belgické?
2: Tak počkej, jinak, co jsi říkala, proč ti nechutali?
3: Já mám pocit, že jsou takový, jako když to rozkousneš, že tam je taková ta rozblemtlená
0: bramborová
3: hmota. No. To je jak s bramborákem, prostě musí to být krásně vypražený.
0: Ale já jsem na Mělnickém vinobraní měl hranolky, říkali tomu teda belgický, a ty tam normálně vyráběli, fakt regulárně tam házeli brambory, rovnou z toho švihali v takovém řezáči hranolky. Dali k tomu výbornou domácí takovou takzvanou tatarku.
1: Aha.
0: Výborný to bylo.
1: To verím. No důležité pro přípravu belgických hranoliek je dvojité vyprážanie. Kedy jsou surové kusky najprv usmažené zhruba 5 minut pri teplote 130 stupňov.
3: Aha.
1: Po odkvapkaní sa potom tesne pred podávaním smažia 2 minuty na 170 stupňov. A to je ta frajerina belgických.
2: A podává se to s belgickými pralinami.
0: Já bych chtěl jenom podotknout, že na tom Mělnickém vinobraní neodkapávali.
1: Tak to je chyba.
3: Jak už se tlačí tady. A už je po Mělnickém vinobraní.
1: No to bude.
2: Právě, já nevím, co tam
5: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vy váš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybírá.

0: Věřili byste tomu, že i takový malý ostrůvek, který se jmenuje Kiribati, má státní svátek?
1: Já bych tomu věřila. Tak musí si to někdy odpočinout.
2: No právě.
0: No ale kdo jim to tam zanes, viď?
1: Jako, státní svátky.
0: Myslíte, to jsou tam bydlej domorodci a někdo jim řekne, tak a budete mít státní svátek.
1: No, tak já řeknu si, ale my jsme vznikli, je čas to oslovit.
0: Ne, asi tak.
1: Tak to probereme, ne?
3: Za chvíli.
4: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Dálnice D3 je uzavřená na 91. kilometru ve směru na Prahu z důvodu nehody nákladního vozidla. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 15 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 21. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je porouchané vozidlo v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 15 minut. Hlavního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
6: Velké hlavy frekvence 1.
8: Kiribati v Tichom oceáne sviatok majú. Ak tam u nich v Kiribati vyslovím Boki Kokiko, o čom som práve hovoril? Boki Kokiko.
0: Ja ti řeknu, že náčelník má hezký boky.
8: Kokiko.
0: A ešte má tady nahoře Kokiko.
1: To je písnička vyfarný.
8: Ne, ne. Boki Kokiko.
0: To je Bokiko. Boki Kokiko. Ja myslím, že to bude nejaký jídlo.
1: Ne, to bude pozdrav. To bude nejaký pozdrav.
2: To bude místní bar.
8: To je vzácný druh zpěvavého ptáka. Boki Kokiko.
2: A nás, ale všechno nás napadlo, ale pták ne.
1: Ne, do ptáku mi neděláme.

0: přátelé velkých hlav, pojďte si s námi tipovat 16 let starý, ale známý jsou.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: No tak to, hľadáte jednoslovný názov teda tej pesničky, ktorý ale v módnych obchodoch označujú ako voľnočasový komplet.
3: Už viete? Overal.
2: Ne, ne. Kdo pozná pesničku Overal?
3: Já.
2: Overal.
4: Počkej, a není to ten třeba?
2: Jani, ty už máš.
0: Jani, ty na volný čas nosíš Overal, jo?
2: Jani, počkej, iba tak
3: je to hrozně, je to hrozně nepraktický.
2: Je to doprava?
3: No jistě.
2: No tak, počkej, tak Jana už ví, no? Poradí chlapci, no? Volnočasový oděv. Myslím, že anglický
3: to
2: výraz pre tu věc je tracksuit.
3: Ty to nemáš rád, když to nosí lidi. Mm. A hrozně to
4: hladíš. Já, takový ty holky, když to nosí.
3: Ne, když to nosí kluci.
2: Do lietadla to nosí a do divadla.
3: No,
2: a poznáme pesničku Tepláky? No jasně. Tepláková suprava.
4: Tepláková suprava. Tepláková suprava.

0: Herečka Tatiana Wilhelmová má dnes narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: A je starší Tatiana Wilhelmová, alebo to jsme všetci pozerali. Bakaláři.
0: Já jsem si hned vybavil bomboněru Tatiana.
3: Mňam, to je strašně
0: dobrá. Hrozně výborná.
3: Ale ona je furt stejně dobrá.
2: Ona je nejlepší.
0: Akorát, hele, obal zůstal, cena se zvedla, ale ubylo vevnitř bombon.
3: Pralinky zmenšily, no. Jako, no tak, to se prostě děje.
4: Já nevím, jestli je, o kolik je mladší Wilhelmová než já, jo.
0: Ale no, asi o dost.
4: Jestli je o dost, tak to možná jsou ty bakaláři.
3: A s tím, že to srovná i od
4: bakaláři. Tak je starší, protože bakaláři to je tak od roku 73, 5.
0: Bakaláři jsou o něco málo mladší.
2: Mladší.
3: Ano. Je to moderovala ta Menšíková?
2: Ale až potom, co to moderoval její otec, Vladimír Menšík.
3: Jo, myslím, že po tátovi. No.
2: Takže Tatiana má dnes 48,
4: no, tak to
2: bakaláři 54.
4: Hej.
2: Ale víte, co mě zaujalo? To jsem nevěděl, že on ten program Bakaláři se jeden rok volal Kufr za...
3: Všechny prachy.
2: Kufr za dveřmi. Vůbec nevím, proč, ale to se volalo takto. Až po roku to premenovali na Bakaláři.
0: To je blbý. To se bude líbit.

0: tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: Je to myšlenka dne. Nejvíc se v životě bojím zubaře a tmy.
3: A proč tmy?
2: Nikdy nevíš, kolik je tam zubařů.
0: Jo, to je dobrý. Tak to je fakt dobrý. Mějte se krásně, ahoj.
4: To by do propí.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírej online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Láďáku.
11: Já vám přeju krásný večer. Vedení 9 zemí v Evropě se dohodlo s Ukrajinou na nové koalici proti balistickým střelám. Naše ministerstva chystají nové plány pro krizové situace. A české i moravské řeky jsou na suchu. Zřejmě nepomůžou ani úterní nebo další bouřky. No a my začínáme samozřejmě v Evropě. Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou a to na ochraně proti balistickým střelám. No a samozřejmě Česká republika se na toto iniciativě nepodílí. Členy čestně obrané koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie, Velká Británie, Německo, taky Dánsko, Itálie s Nizozemskem, Norskem, Španělsko a taky Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové, obranné a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu dodal, že současné předpisy odpovídají jen 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, taky současný charakter rizik či nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a taky parno. A pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu řekl.
12: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
11: Naše řeky jsou ale stále na suchu, tak třeba přesto jsou místa, kde se vodáci svezou, třeba Vltava pod přehradou Lipno. Odkus pro vás ve středu odpoledne vysíláme Radio Camp. Podrobnější ke sýznosti budeme v následujících zprávách. Sýzná je třeba jezera od Železného Brodu. No a skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně, připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupiny kolem lídra zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
9: Frekvence 1.
13: Počasí.
11: Zítra bude nejdřív trochu dusno, pak se přeženou mraky a bude bouřlivo, varují předtím meteorologové. Teploty od 26 do 30. Na jihovýchodní Moravě u hranic se Slovenskem, na Rakouskem naměříme až 33.
13: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Potíže jsou na D1 z Prahy na Brno u středu Českého mostu Šmejkalka. Nikdo si tam neví rady s porouchaným kamionem. Kolony tam mají i hodinu. Kilometr 24,5, tam to začíná. Je to už od nájezdu od Říčan. A neprůjezdná je stále D3 na Táborsku u Soběslavy z Českých Budějovic na Prahu po polední havárii kamionu. Sjíždět můžete na starou silnici, ale i tam jsou půlhodinové kolony. Tak bezpečně dojeďte s F1. A tak taky Milanem Bílkem na Frekvenci 1. Krásný večer.
3: Ano, je to tak, hezký večer vám přeji. Tak doufám, že ten 13. červenec se vám vyvedl. Někomu možná startuje právě tím dnešním tropickým dnem dovolená, tak si na tom dejte záležet, ať vám to všechno hezky klepe. My vám k tomu budeme hrát. Za chvilku zmíníme náš radiokem, který tady bude samozřejmě ve středu. Máme další skvělé hosty. Tým je připraven. No a teď pojďme hrát. Coolio, Redikerken, taky David Geta, Beautiful People.

0: Gangsters Paradise a skré 90. dorazil Coolio s tímhle fantastickým hitem z filmu Dangerous Minds. Tak máme 15 minut po 18. hodině. Máme tady naplno rozjetou takovou tu klasickou okurkovou sezonu, jak se říká. A přeci jenom tady budeme mít něco fotbalového vzruchu. A já se na to moc těším, doufám, že vy taky, protože mistrovství světa ve fotbale jde do finále a zbývají odehrát poslední 4 rozhodující zápasy v rámci semifinále a bojů o medaile. Takže 4 nejlepší, mám z nich radost. Francie, Španělsko, Anglie, Argentina. Čili první zápas semifinále zítra v úterý 14. v 21 hodin. To proti sobě nastoupí Francie a Španělsko. No a v rámci druhého zápasu semifinále Anglie, Argentina o den později, středa 15. od 21 hodin. Každý se chce dostat do finále, no a to máme rezervované na neděli od 21. hodiny. Čili v neděli 19. Konec mistrovství světa a ten velký finálový zápas. Pokud jste si náhodou vsadili, držím palce, aby váš tip samozřejmě vyšel. Za chviličku Madonna, Open Your Heart, Ace of Base a Harry Styles. Tady bude zitem Hezimo.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá.

0: Senior Heart, to byla Madonna a takhle to hrálo v osmdesátkách na tehdejších dobových hitparádách. Tak my se na vás těšíme samozřejmě ve středu, kde pro vás máme pořadí druhý radiokemp v báječném prostředí na Lipně. Právě tam spolu s námi bude Lubka Ponížilová, Míra Michálek a samozřejmě fantastický Pokáč. A kde, na které adrese bude to kemping Lipno Modříne. No a když jsem zmínil Pokáče, tohle skvělého hudebníka, tak určitě jste si všimli, že vždycky reaguje na aktuální události.
1: Pokáčova rychlovka.
2: Rychlovka.
1: Na frekvenci 1.
3: Když o to chce foto, tak si bacha dej.
0: Ano, když o to chce foto, je jedna z těch posledních rychlovek, kterou jsme pro vás měli. Xkrát jsme ji protočili, pokud vždycky reaguje na aktuální události. Já nevím, jestli bude reagovat na tu dnešní bouračku v centru města. Uvidíme, ale vy si budete moci poslechnout jeho hity už tuto středu 15. července. A pojede to jako vždycky, to znamená živé vysílání od 14. do 19. Pokáč od 19. do 20. a po 8. hodině večerní. Tuším, že by tam měla být ještě afterparty s Ondrou Albrechtem. Tak k tomu spousta zábavy, vy budete moci vidět, jak se dělá rádio. A hlavně, pokud budete poblíž, tak je to celé pro vás zdarma. Doražte Kemping Lipno Modřín, další radiokemp, kde budeme skoro úplně všichni. Tak těšíme se na vás za chviličku DJ Bobo Limp Bizkit. No a teď hodně emocí v hitu Byt 66, Kateřina Marie Tichá.

0: There's a party a myslím, že tohle byl takový ideál do dalšího letního prázdninového podvečera. Možná na tu vaši koupačku, kterou teď absolvujete po půl sedmé. Na co se hodně dnes vzpomínalo? No tak 13. červenec rok 1985 a já myslím, že jsem přitom byl a že jsem to nějak sledoval v televizi přes nějaký televizní kanál, protože právě v tento den ve 12 hodin zahájila kapela Status Quo velkolepou akci Live Aid, která se konala mezi stadionem Wembley v Londýně a stadionem JFK ve Filadelfii. A celosvětově akce se účastnily ty největší rockové hvězdy a vybrali přes 40 milionů liber. Dívalo se na to více jak 1,5 miliardy lidí ve 160 zemích a právě tahle čísla z toho udělala ten největší živý přenos. A dodnes se vzpomíná taky na památné vystoupení kapely Queen. Koneckonců a vystoupení právě z téhle akce se promítlo taky do filmu Bohemian Rhapsody, ale byli tam nejenom Queen, mezi umělci byli Paul McCartney, Phil Collins, U2, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner a mnoho, mnoho dalších. Taky Lionel Richie a Led Zeppelin, jak se dívám. Takže je to už 41 let, co proběh tenhle památný velkokoncert Live Aid, zejména ve Wembley, to mělo fantastickou atmosféru a náladu. Tak hodně výročí ještě dneska zmíníme, stejně jako velké letní hity, ty tady pro vás mám nasázené, hlavně na čas po 20. hodině, tak s námi ječte dál. Za chvilku Blondie, Elán, Sofia a Alvaro Soler.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
3: Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada.
2: Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Byla Sandra minutu po 19. hodině. Tak co dal den, to víme. To nám řekne Vládě jako.
1: Frekvence 1 zprávy.
2: Krásný večer. Vedení 9 zemí v Evropě se dohodlo s Ukrajinou na nové koalici proti balistickým střelám. Naše ministerstva chystají nové plány pro krizové situace. A české i moravské řeky jsou na suchu, zřejmě nepomůžou ani úterní nebo další bouřky. Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a náraz větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
2: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku, odkud pro vás ve středu odpoledne vysíláme Radiokemp. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
4: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjízdnou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
2: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjízdnosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet. Víc nám právě dodal předseda Asociace vodní turistiky Petr Ptáček.
4: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližších dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
2: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V úterý bude nejdřív trochu dusno a horko, pak se přiženou mraky a bude bouřlivo, varují předtím i meteorologové. Teploty od 26 do 30. Na jihovýchodní Moravě u hranic se Slovenskem a Rakouskem naměříme až 33 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Opatrní buďte na Vysočině, okrese Pelhřimov se boural u Leskovic na silnici 19, je tam vážnější nehoda dvou osobních vozů. U Ouherského Hradiště ve Vápenici máme na silnici 50 taky nehodu dvou osobních aut, na místo jde policejní hlídka. Bouralo se i na severu Čech pod Krušnými horami, v okrese Most v Litvínově máme hlášenou nehodu osobního auta a taky autobusu. Je to kousek od křižovatek Lounické a Podkrušnohorské ulice. Okres Opatrní Opava hlásí problémy u obce Lhotka, máme tu nehodu s pádem cyklisty. No a pozorní buďte také na D52 na trase z Brna na Pohořelice, máme tam na 22. kilometru mezi pruhy ležící batoh. Tak s tím počítejte a šťastně se vraťte. Pochopitelně ve společnosti Frekvence 1 a Milana Bílka.
0: Láďo, tak ty jsi mluvil o tom, že zítra bude zase dusno, to bude taková ta klasická vlhká prádelna zítra.
2: Přesně tak, před tou bouřkou, no.
0: Jo, jo, já jsem slyšel, že prý, když už doma máme horko, že prý namočit prostě radlo a dá do okna, to je trošku bizarné, neděláš to náhodou?
2: Do okna ne, ale na sebe ručník nějaký studenej třeba.
0: Modrý prostě, mokrý prostě radlo a zabalit se.
2: Radila pyžamo do mrazáku.
0: Jo.
2: Takže i to je možná řešení.
0: Tak do toho jdu dneska po půlnoci po vysílání. Tak jedeme dál za chvilku Brian May a nebo teďka Vát, Malá dáma.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Too Much Love Will Kill You a to byl Brian May na frekvenci 1. Tak máme 18 minut po 19. Hezky nám to zase nakynulo na zítřejší ráno. Máme pro vás ne tisíce, ale desetitisíce, které můžete mít díky naší soutěži Poslední slovo. Po víkendu tady byly zase čtyři možnosti, jak typovat, a máme tady hádání, to poslední zatím neuhodnuté slovo Pepi Vrtala, takže...
1: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Co to je? Tak zítra to zkuste hned po ránu, jste dneska typovali třeba nálada, čokoláda, něco, posádka. No, blížíte se, ale zatím to není ono. Tak zítra samozřejmě bez nápovědy pro vás máme 37 500 korun. Držím vám na to palce. Teď Fever Dream. Tady je Alex Warren.

Nothing's gonna change my love for you. To byl super slaďák, se kterým dorazil v roce 1987 Glenn Medeiros. A všichni jsme z toho byli úplně paf. Ale ti, kteří jako trochu věděli, tak tušili, že to je remake, že to je předělávka a že to o dva roky dříve taky skvěle naspíval fenomenální George Benson. Tak to byl rok 1987. Mimo jiné rok, který velmi, velmi zajímavý, protože co se technologií týká, tak to byl vlastně zlatý rok kazet. Ano, zlatá éra kazet hudebních, ale samozřejmě i těch filmových, protože tady byly ty první videokamery. Byl to vlastně vrchol boomu domácího videa, takže pokud jste měli tu Zexové Bony, tak jste jeli VHSky. No a myslím, že Walkman právě v tomto roce zažíval absolutní vrchol. Hudba se díky hlavně Sony Walkman stala naprosto mobilní. Tak to bylo zpátky do 80. a zase zpátky skoro do současnosti. Bude tady Mike Oldfield, Sunrise Avenue, Fred Algonbe, tady je Udolíče.

0: Man in the Rain, to byla Mike Oldfield. Tady je večerní frekvence jedna. Já se dívám, o čem se dnes nejvíce psalo, o čem se mluvilo. Tak samozřejmě to byl ten nabouraný hranatý Mercedes hranatého Filipa Turka. No a pak to bylo taky očekávání, nebo očekání v centru Prahy, protože kdyby náhodou stěli do centra, tak pozor, máme tam velké omezení u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě. Tam je komplikovaná jízda přes centrum Prahy a když jsem měl dneska kolem a viděl jsem to, tak to bude možná na týdny. Tak vám přeji pevné nervy. Ale co je v pevném kontrastu? Třeba to, že dnes taky vyšla zpráva o tom, že Praha je 14. nejšťastnější místo na světě. Zažíváme to každý den. Já doufám, že i u vás to funguje bezproblémově a jede to, jak má. Já vám posílám Majka a jeho mechaniky. Za chvilku Timbaland anebo Miraj, i přesto všechno.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Už jsi jedl zmrzlinu z červy?
4: Jako z večerky někde, jo, že bych si pořídil?
3: Ne. Zmrzlinu z červy, nebo s uhlím.
4: Ne, ale ochutnal jsem tvaruškovou zmrzlinu. A to si můžeme probrat právě zítra ráno.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďáku.
2: Krásný večer s datem 13. července přeju. V Rakousku zemřel český chlapec, Maďarsko se chce zbavit prezidenta a Pardubice odvolali starostu Pardubic 6. A teď tak trochu zprávy ze zahraničí z Rakouska-Uherska. Ta první je ale tragická. V rakouském horském areálu Postalm u Salzburku zemřel při dnešní turistické výpravě 23-letý Čech. Incident teď prověřuje policie. 23-letý horolezec z České republiky se na začátku trasy pro lezení zřítil do rokle, popsala incident horská služba. Její záchranáři byli přivolaní na místě, muži ale nedokázali pomoct a konstatovali smrt. Podle záchranné služby se podařilo tělo mrtvého vyzvednout za pomoc salzburské policie. A teď do Uher. Maďarský parlament dnes schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Szőlőka. Informuje o tom agentura AFP. Premiér Péter Maďár označuje prezidenta za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o svou moc. Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá. Původně hasiči nevylučovali, že to bude dnes. V okolí budovy ale bylo zpřístupněno několik ulic. V minulých dnech však zůstaly kvůli rozsáhlému požáru zavřené. Víc říká mluvčí krajských hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková.
3: Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota, dochází k dohašovacím pracem, takže na místě 6 jednotek, které prolévají vodou, vlastně ty sutiny sesypané a vlastně chladí to tam, prolévají to vodou. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje ten zásah jako takový.
2: Mrakodrap číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Ten týden odpoledne se na 2 místech budova zřítila. Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za ní hrozí až 5leté vězení. Zákaznické centrum firm Vasky a Botas dnes taky zahájilo provoz v náhradních prostorách, a to v coworkingovém centru ve Zlíně. Centrální sklad jim zničil právě zmíněný požár. Horké počasí dneska odpoledne zastavilo v hlavním městě provoz tramvají, a to z Prahy Florence na Palmovku. Narušilo gumové těsnění u Kolejnice. Tramvaje stále jezdí odklonem, lidi můžou v daném úseku využít i metro. Míříme na východ Čech. V Hradci Králové dnes začala rozsáhlá oprava mostu v Malšovicích. Jde o 100leté Gočárovo dílo.
4: Práce potrvají až do poloviny listopadu. Opravovat se bude betonová konstrukce, chodníky, zábradlí i diletační závěry. Doprava bude celou dobu vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízena semafory. Chodci budou využívat vždy jen jednu stranu mostu. Historický most z roku 1925 tak prochází další etapou modernizace městské mostní infrastruktury. Práce vyjdou na téměř 8 milionů korun bez daně. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Zastupitelé městského obvodu 6 v Pardubicích dnes odvolali z funkce starostu Petra Králíčka z Pardubic pro lidi. Králíček je od června obviněný kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Starosta před hlasováním ale řekl, že je nevinný, odstoupit nehodlá a dodal, že se nenechá pranýřovat kvůli nesmyslným obviněním. Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů Pardubic 6. Platných hlasů bylo 14, jeden lístek zůstal nevyplněný.
0: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Zítra bude horko, parno, pak přijdou přeháňky a místy silné bouřky. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Na Pálavě a na Slovácku naměříme 33.
5: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Překážka je na dálnici D11 od Hradce Králové na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Úvaly a Jirny na 3. kilometru leží prasklá guma. Je to u Šelky. D3 Jihočeská z Českých Budějovic na Prahu hlásí na Táborsku za Soběslaví. Uklízení po havárce kamionu stále se jezdí odklonem po staré silnici 3 přes Planou nad Lužnicí. Odklon je prováděný na exitu 95. A 43 je taky zavřená z Brna na Svitavy. U Černé hory obousměrně, před Korhovem je totiž nehoda. Objíždět to můžete přes Lisice. Šťastně se vraťte. No a třeba ke grilu na zahrádku, nebo někam ke kafi, nebo možná na cestu stále s Milanem Bílkem.
1: No, je to tak. Láďo, mně se líbilo, jak se s tím nemažeš a rovnou řekneš, jsou tady zprávy z Rakouska-Uherska. Já očekávám, že v příští zprávách z Německa uděláme Výmarskou republiku.
2: Myslím, že ne, že tam se nic zajímavějšího neděje, než v tom Rakousku-Uhersku.
1: A Horní Falc ještě. Za chvilku letní hit od Belíny Samba de Janeiro. Hezký večer.

0: Co léto, to letní hit.
1: Rozdáváme celé léto a celé prázdniny a teď Samba de Janeiro, celosvětově úspěšný letní megahit z roku 1997, který vydala německá pop dance skupina Bellini, a tahle skladba kombinuje hodně energie brazilskou sambu s evropským klubovým zvukem té doby, a to byl Eurodance, a okamžitě po svém vydání to byla ikonická hymna diskoték, festivalu a taky sportovním stadionu po celém světě. Takže právě teď zpátky do roku 1997.

0: To bylo zpátky do roku 1997, Bellini, Samba de Janeiro. Za chvilku to nejlepší od velkých hlav a taky Imagine Dragons, Follow You.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Holding Out for a Hero, to byla Bonnie Tyler. Před půl devátou Cher bude Daniel Poulter a taky Poetika blízko. A taky byly velké hlavy dnes po 17. hodině. Mluvilo se tam jako vždycky trochu slovensky, ale v danou chvíli jsem se v tom přestal orientovat, v tom Kiribati.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Kiribati v Tichom oceáne sviatok majú. Ak tam u nich v Kiribati vyslovím Boki Kokiko, o čom som práve hovoril? Boki Kokiko.
3: Ja ti řeknu, že náčelník má hezký boky. Kokiko. A ešte má tady nahoře Kokiko.
4: To je písnička vyfarný.
2: Nie, nie. Boki Kokiko.
3: To je Bokiko. Boki Kokiko. Ja myslím, že to bude nejaký jídlo.
4: Pozvánka, to bude pozdrav. To bude nejaký pozdrav.
5: To bude místní bar.
2: To je vzácný druh zpěvavého ptáka. Boki Kokiko.
5: A nás, ale všechno nás napadlo, ale pták ne.
4: Ne, do ptáku mi neděláme.

Ševelip spolu s námi 5 minut po 8:30. Tak zítra nás čekají bouřky, pojďme to trochu rozebrat, my to budeme připomínat ve zprávách. Máme tady několik modelů, které to rozebírají a třeba Aladin jako jediný začal počítat s četnějšími přehánkami a také bouřkami. A některé z nich by mohly být místy silné až velmi silné a přinést i vysoké lokální úhrny srážek. No a další modely jsou výrazně klidnější a nic podobného v takovém rozsahu nenaznačují. Čili takové rozpolcené, uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně půjde o letní bouřky, to znamená, že v bodě A může během půl hodiny udeřit velmi silná bouřka s přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem, zatímco o pár kilometrů dál v bodě B nemusí spadnout ani jedna jediná kapka. To jsou takové ty klasické bouřky. Předpověď na zítřek je nejistá, ale něco se chystá. Tak ať to u vás doma dobře dopadne s těmi přeháňkami, případnými kroupami, které nás čekají zítra v úterý 14. Už za chvilku Calls, taky Rihanna, Calvin Harris, teď dokola, tady je Tomáš Klus.

0: minutu a půl 21. Pojďme na zprávy.
1: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo dostává Láďa Jakub.
2: Krásný prázdninový večer. V rakouském horském areálu po Stalmu Salzburgu zemřel 23-letý Čech. Policisté v Mladé Boleslavi pronásledovali zdrogovaného řidiče a wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Ještě jednou příjemný večer s datem 13. července. V rakouském horském areálu po Stalmu u Salzburgu zemřel při dnešní turistické výpravě 23-letý mladík. Incident prověřuje policie. 23-letý horolezec České republiky se na začátku trasy pro lezení zřítil do rokle, popsala horská služba. Její záchranáři byli přivolaní na místo, muži ale nedokázali pomoct a konstatovali smrt. Podle záchranné služby se podařilo tělo mrtvého vyzvednout za pomoci salzburské policie. A policisté ve středočeské Mladé Boleslavi pronásledovali šoféra osobáku, který před nimi ujížděl velkou rychlostí a křižovatky projížděl na červenou. Pronásledování skončilo nehodou, při které se jeden člověk zranil. Policisté zjistili, že 52-letý muž usedl za volant přes zákaz řízení a byl sfetovaný. Podobných incidentů se navíc dopustil i v minulosti. Skončil tak ve vazbě a hrozí mu 10 let v base. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Na tiskovce řekla, že si ho zřejmě vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021. 21-letá Nosková se setkala s novináři v budoucí síni slávy československého tenisu. Tam budou všichni tuzemští grandslamoví šampioni, takže i ona tady bude mít své místo. Na letišti v Londýně nápadná velká zelená krabice přitahovala pozornost, jak řekla.
3: Tak jako lidi se asi zatím otáčeli, no, já jsem si to musela vzít, že jo, k sobě. Nedala bych to pod letadlo, opravdu, a je to velký, no, není to zase tak těžký, takže to bude v pohodě. Možná hnedka místo televize se na ně budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku vtipný, ale ten znamená asi nejvíc.
2: Ještě jednou z Frekvence 1 gratulujeme. No a od tenisu rychle na východ Čech k basketu. Pardubický basketbal je totiž taky na vrcholu. Město se připravuje na hvězdné týmy, které přijedou do města Perníku změřit své síly.
4: Už samotný postup do hlavní soutěže jedné z nejprestižnějších evropských klubových lig je pro celou organizaci i město obrovským milníkem. Poté, co hráči zdejší Bexy vybojovali stříbro v lize, se basketbalisté Pardubic v nadcházejícím ročníku představí v hlavní fázi prestižní Basketball Champion League. Los v Ženevě jim do základní skupiny přisoudil velmi atraktivní protivníky. Fanoušci se tak mohou těšit na špičkový španělský tým z Malagy, silnou italskou Regianu a také na litevský Juventus. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude nejdřív polojasno, pak se ale zatáhne. V dusnu přijdou přehánky, někde i silné bouřky s kroupami a silnějším větrem. Teploty ale stále vysoké, tropické, do 30 stupňů většinou v České republice, ale v Jihomoravském a Zlínském kraji naměříme až 33 stupňů Celsia. No a po zprávách se vrací Milan Bílek, přeju krásný večer.
0: Láďo, my tady rozdáváme velké letní hity, já tady za chvilku mám Laidback Sunshine, já si říkám, že to je jedna z nejlepších letních, taková pohodová.
2: Jo, to máš taky. Já mám třeba Celebration.
0: Celebration. Cool and the Gang.
2: Ano, nebo od Kylie Minogue taky předělávce.
0: To všechno budeme hrát, ale opravdu za chvilku Sunshine Reggae tady na Frekvenci 1.

0: Co léto, to letní hit.
1: Ten další tady pro vás mám schovaný. V pořádku, tak jsou tady Laidback, jeden z největších letních hitů všech dob. Je tady dvojice, která tenhle hit vydala už v roce 1992. Pochází z Dánska, je zajímavý, že vlastně největší letní hit, který je nasáklý tou prázdninovou atmosférou, vydala dvojice z poměrně chladného Dánska. Jinak skladba byla tak úspěšná a vlastně specifická, že dala jméno celému hudebnímu žánru a pojmem Sunshine Reggae se od té doby označuje specifický styl pop reggae s tropickou, pozitivní a taky odlehčenou plážovou atmosférou, který hrají hotely a rezorty dodnes po celém světě. Tak pojďme na to právě teď. A navíc s textem, který nabádá k relaxaci, klidu a pozitivnímu myšlení, neboli Don't worry, don't hurry, take it easy. Tady jsou Laidback.

Sunshine Reggae a to bylo zpátky do 80. za tím největším letním hitem, já se nebojím říci, všech do 13 minut po 21. Tak už za chviličku projedeme štace kapely Chinaski, které má před sebou. No a v módu léta prázdnin bych zůstal. Tady je číslo jedna naší hitparády, hitparády frekvence jedna, dovolená Xindl X.

Come Back and Stay, a to byli Bad Boys Blue před půl desátou. Tady na frekvenci jedna kapela činasky je u nás jako doma, no a po třech letech vyrazila taky na turné po Česku. Tak máte-li chuť, ještě hodně štací a je vlastně před námi všemi a můžete vyrazit na Open Air léto 2026, 17. červenec Hradec u Rocky Center, vidím 18. červenec Trutnov, amfiteátr na bojišti, a takhle můžeme pokračovat. A třeba i do srpna, kdy kapela činasky pro vás má další štace a není jich vůbec málo, a pak se to ještě přelije do září, tak kdyby náhodou činasky.cz, podívejte se na web téhle kapely, která nešetří hity, a my teď proháníme ten vlastně nejnovější Slyším tvoje kroky na frekvenci 1.

0: Take a Chance on Me, a byli to Erasure a jejich velký hit od Aby, který bodoval v 90. 5 minut máme po 9:30 a moc se těšíme na to, že vás uvidíme v nádherném prostředí kempingu Lipno Modřín. Tam budeme ve středu. Další radiokem se blíží a naším hostem bude Pokáč, který svůj set nebo svoje vystoupení rozjede o 19. hodiny, ale předtím Lubka Ponížilová, Míra Michálek je na místě a živé vysílání. Takže od 14. až do 20. To jako vždycky pojede na rádiu a vy to uslyšíte. Připomínám, že mezi tím šího pékání bustu oblíbené kelínky štěstí a po 20. hodině taky Ondra Albrecht a jeho víza diskotéka, která pojede do 22. Tak kdyby vám to náhodou nevyšlo, tak samozřejmě to všechno uslyšíte na frekvenci 1 a kdyby vyšlo, tak jsme rádi a ještě si budeme přát, aby nám do toho všeho vyšlo taky počasí, které má být takové trošku jako vachrlaté, ale doufejme, že tam bude skvěle. Takže tato středa, 15. červenec, kemping Lipno Modřín, máme pro vás další radiokemp. Tak se těšíme už za chvilku Janet Jackson a nebo Marek Ztracený, tak se nezlob.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: A v něm chci zrát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Evropská komise schválila další balík peněz pro Čechy. Začíná hlavní sezona české zeleniny. A Čechy teď trápí pily obilovin i trav. Na chvíli je zmírní úterní podvečerní déšť. A podrobnosti přináší do studia F1 Láďa Jakub. Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
5: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
4: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
6: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
4: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Úterý 14. července bude nejdřív jasné, odpoledne se začne zatahovat a skoro všude nás čeká hodně mraků a déšť, místy i silné a taky velmi silné bouřky. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Brněnsku i Znojemsku až 33.
7: To byly zprávy, hezký večer vám přeji po 22. hodině, tak posílám třeba Roberta Miles, se bude Emily Sunday a teď herový William Savage a Boys, She's Madonna.
0: Jedna.
1: A Milan Bílek.

Robert Miles, tady je Frekvence 1, hezký večer. Vám přeji, tak finále čeho nás ještě čeká? No, tak finále léta, ale to ještě doufám hodně, hodně daleko, ale hlavně finále fotbalového šampionátu. Moc se těším, no a to proběhne, jak se dívám, na MetLife Stadium v East Rutherfordu v New Jersey. No a kdy? Je to neděle 19. července. Je to takový jako velkokapacitní stadion, protože kapacita pro turnaj je přibližně 82,5 tisíce diváků. Takže zítra jeden semifinálový zápas, ve středu další, no a ten rozhodne o finalistech. Já jsem si taky říkal, kolik taková vstupenka vlastně stojí na finále. A jak se dívám, oficiální ceny běžných vstupenek začínají na 2 000 dolarech, což je zhruba 48 tisíc korun. A jedná se o historicky vůbec nejdražší šampionát, na který FIFA poprvé nasadila takzvanou dynamickou tvorbu cen podle aktuální poptávky. Nevím, jak to je aktuálně, ale máme kategorii 4, 3, 2, 1. No a kategorie 1, kde by náhodou nejlepší místa, 6730 dolarů. Nevím, jestli pojedete, ale pokud ano, tak jste, myslíme, mezi VIP, kteří to jednak zaplatí. No a navíc já mám pocit, že bez tak bude skáníka po vstupenkách v rámci předprodeje, takže možná vás bude čekat taky nakupování za trochu jiné ceny, samozřejmě ještě vyšší. Tak pokud právě tam máte třeba namířeno, tak si to užijte, protože být na finále mistrovství světa v New Jersey, to myslím, že bude zážitek. Užijte si to. Za chvilku Crowded House, Jam & Spoon, Right in the Night. A tady je Touha, pláč a Jelena.

Don't Dream It's Over, a to byly Crowded House před půl jedenáctou a to je hit, který myslím, že má neomezenou záruční lhutu, a když to tak poslouchám po těch letech, protože Crowded House to vydali v roce 1986, napsal to Neil Finn, výborný zpěvák a šéf téhle kapely, tak si říkám, jak senzační to je po těch 40 letech. Jinak to bylo druhé místo v americkém žebříčku a samozřejmě velká hitparádová senzace dál po světě, třeba v Kanadě, na Novém Zélandu, tam z toho byly úplně vedle, no a zpívalo se tady, jak už to tak bývá v těch písních, o naději a udržení vztahu v těžkých životních chvílích. No a Neil Finn jí psal v době v celku těžké a říkal, že to napsal taky jako pozbuzení pro sebe a vlastně i pro ostatní, aby se nevzdávali a věřili dál. To je důležité. Tak za chvilku Phil Collins, Shania Twain a teď Summer Love, jsou tu Miraj.

Another Day in Paradise, to byl Phil Collins ve svém slavném solu 9 minut po půl jedenácté. No a jak se dívám taky, tak léto nám ještě samozřejmě a prázdniny všechno nezahrálo. A kdyby náhodou jste byli na tvrdší muziku, tak samozřejmě tady bude taky festival tvrdé muziky Masters of Rock. Už od čtvrtka do neděle, jako vždycky, se bude konat ve Vizovicích na Zlínsku. Dívám se, co má slavná jména. Marilyn Manson, německá skupina Halloween, případně taky Rasmus, parádní festival. Tak kdyby náhodou, tak slavná jména, doufám, že výborná atmosféra, a taky doufám, že to počasí, protože to je na ty festivaly vždycky velmi, velmi důležité. Pokud tam míříte, užijte si to. My si dáme za chviličku

jeden slavný hit parádový vál, je to taky, je, myslím, určitě největší hit kapely Foreigner. I Wanna Know What Love Is bude Enrique Iglesias Hero. No a tady je jedna z nejlepších českých zpěvaček, Kateřina Marie Tichá. Tady je Plamen.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Láďa Jakub. Vedení 9 zemí v Evropě se dohodlo s Ukrajinou na nové koalici proti balistickým střelám. Naše ministerstva chystají nové plány pro krizové situace. A české i moravské řeky jsou na suchu. Zřejmě nepomůžou ani úterní nebo další bouřky.
2: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku, odkud pro vás ve středu odpoledne vysíláme Radiokemp. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
4: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjíznosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
4: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližších dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude nejdřív trochu dusno a horko, pak se přiženou mraky a bude bouřlivo, varují před tím i meteorologové. Teploty od 26 do 30. Na jihovýchodní Moravě u hranic se Slovenskem a Rakouskem naměříme až 33 stupňů Celsia.
5: Hezký večer, tak co nám dal den, to znamená Láďa Kupe ve zprávách o 23. a vezu vás dál za chviličku ten zítřejší fotbal. Myslím, že to bude skvělá podívaná, ale teď Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.
0: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

Wish I Could Fly, to byl Roxette po 23. hodině. Tak po krátké pauze opět tady zítra máme, jako myslím, velké fotbalové vzrušení, protože nás čeká v rámci mistrovství světa ve fotbale semifinálový zápas. Dva titáni proti sobě, Francie, Španělsko, úderem 21. hodiny se rozjíždí právě tento zápas. No a zítra budeme znát prvního finalistu. Tak za chvíli typo, taky Mr. Beck, teď Robin Schulz a Milion Gutrisa.

Obchodník s deštěm, skupina Kryštof, když jsme u deště, tak zítra nás čekají docela podstatné přeháníky, bouřky a deště také v některých oblastech Česka nebude málo. Tak ať to u vás dobře dopadne s těmi přeháníkami. Teď Rednex a Hold Me For A While.

Maria, to byla Lucie, tady je Frekvence 1 do půlnoci, kousek, pár minut a já vám přeji dobrou noc až do rána. Zítra máme úterý 14. Tak se na vás těším jako vždy po 18. hodině. Teď Pink a Try.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise schválila další balík peněz pro Čechy. Začíná hlavní sezona české zeleniny. A Čechy teď trápí pily obilovin i trav. Na chvíli je zmírní úterní podvečerní déšť. A podrobnosti přináší do studia F1 Láďa Jakub. Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
2: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
1: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů se působením plamenu úplně zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun, uvedli středočeští hasiči. Odpoledne hasiči s rypadlem rozebírali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě až do rána. Slunečné a teplé počasí trápí nejen kardiaky, ale taky naše alergiky. Úlevu by mohly přinést bouřky nebo alespoň přehánky v příštích dnech. Jak to aktuálně vypadá s pily v našem ovzduší, to nám řekla meteoroložka Dagmar Honcová.
3: Aktuálními alergeny i nadále zůstávají obiloviny a také trávy. Nicméně díky tomu, že od úterý až do konce týdne očekáváme občasné dešťové přehánky nebo také bouřky, tak budou tyto alergeny pravidelně z ovzduší vymývány. Pozor pro alergiky, nejagresivnější jsou vždycky alergeny těsně před bouřkou, to znamená v odpoledních hodinách.
1: V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina uvedla, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park, Jurský park 3 nebo Jurský svět nadvláda. Nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci či z nedávno uvedeného filmu Úplné bezvětří, kde si zahrál přímo na moři s Nicole Kidman.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Úterý 14. července bude nejdřív jasné, odpoledne se začne zatahovat a skoro všude nás čeká hodně mraků a déšť, místy i silné a taky velmi silné bouřky. Teploty od 26 do 30 stupňů Celsia. Na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Brněnsku i Znojemsku až 33.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Aláďa Jakub. Vedení 9 zemí v Evropě se dohodlo s Ukrajinou na nové koalici proti balistickým střelám. Naše ministerstva chystají nové plány pro krizové situace. A české i moravské řeky jsou na suchu. Zřejmě nepomůžou ani úterní nebo další bouřky.
2: Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě ale nepodílí. Členy čistě obranné koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské antibalistické kapacity, jsou Francie s Velkou Británií a Německo s Dánskem, taky Itálie s Nizozemím, Norsko, Španělsko i Švédsko. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové obrany a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD po zasedání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik a nové technologie. V úterý přes den má být velké dusno a parno a pak přijdou velmi silné bouřky. Právě před nimi varují meteorologové. Na Moravě ale stále platí výstraha před vznikem požárů. Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu nám k tomu dodal.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání. V úterý během dne očekáváme na celém území riziko velmi silných bouřek, doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a náraz větru kolem 25 metrů za sekundu, tedy 90 km za hodinu.
1: Naše řeky jsou stále na hranici sjízdnosti i přes ten déšť slibovaný. A přesto jsou místa, kde se vodáci svezou. Třeba Vltava pod přehradou Lipno na Českokrumlovsku, odkud pro vás ve středu odpoledne vysíláme Radiokemp. Podrobnější ke sjízdnosti je pro naše rádio předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
4: Nejlepší situace je samozřejmě na Vltavě dole pod Lipenskou přehradou. Tam teče relativně vody dostatek. Ostatní řeky už bohužel jsou na tom mnoho hůře. Zatím je voda na Ohři, a to prozatím jenom v úseku, který je od Mostova do Karlových Varů. Dále už je to se sjízdností horší. Pak máme sjíznou určitou část Sázavy a tu střední, ale tam také té vody není tolik.
1: Já ještě doplním, že sjízdná je i jezera od Železného Brodu. Ta už je ale taky na limitu sjíznosti. Proto se tam můžou objevovat hůř průjezdná místa, místy s přenášením lodí. A i na Moravě jsou stále řeky, které se dají sjet.
4: Na Moravě je sjízdná řeka Morava a Zámecká Dyje, ale opět vše na limitu sjízdnosti, kde zase mohou být hůře průjezdná místa. Očekáváme, že se situace zlepší průchodem dešťů, které by snad měly v nejbližších dnech přijít, a pak by ta situace mohla být lepší, ale prozatím opravdu jsou ty podmínky na těch řekách velmi špatné a mnoho řek je nesplavných.
1: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v Praze Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude nejdřív trochu dusno a horko, pak se přiženou mraky a bude bouřlivo, varují předtím i meteorologové. Teploty od 26 do 30. Na jihovýchodní Moravě u hranic se Slovenskem a Rakouskem naměříme až 33 stupňů Celsia.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise schválila další balík peněz pro Čechy. Začíná hlavní sezona české zeleniny. A Čechy teď trápí pily obilovin i trav. Na chvíli je zmírní úterní podvečerní déšť. A podrobnosti přináší do studia F1 Láďa Jakub. Evropská komise schválila odpoledne dalších 25 miliard korun pro Českou republiku. Půjde o peníze na plnění národního plánu obnovy, uvedlo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o šestou platbu. Předtím Evropská komise proplatila přes 163 miliardy korun. Začíná hlavní sezona tuzemské zeleniny. Úrodu ale ovlivňuje hlavně počasí a zemědělce trápí přetrvávající sucho. Jak ale našemu rádiu řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, nelze říct, jaký druh zeleniny sucho ovlivní nejvíc.
2: Prakticky veškerá zelenina je závislá na závlaze, minimálně v nejdůležitějších fázích růstu. Proto nelze říct, že by byl ohrožen jen jeden druh. Největším problémem je kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot, která zvyšuje nároky na závlahu a může negativně ovlivnit výnos i kvalitu zeleniny.
1: S úrodou zeleniny už zamávali kromě sucha i letošní jarní mrazíky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích v okrese Praha Východ. Objekt 100x50 metrů